0: plánuje polovina firem a Petr Žela ukončil fotbalovou kariéru. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Pišto. Průměrná cena paliv v Česku se v uplynulém týdnu, po jehož část ještě platila státní cenová regulace, opět zvýšila. Od pondělí čerpačky po zhruba třech měsících stanovují ceny opět volně a litr nejprodávanějšího naturálu aktuálně prodávají v průměru za 42 koruny. Před týdnem byl téměř o 2 koruny levnější. Diesel od té doby zdražil o 4 koruny a 70 haléřů na litru na průměrných 42,24. Zvýšení mest letos v červnu plánovalo 48% firem, loni jich bylo o 5% méně. Individuální růst platů plánuje 37% podniků, před rokem to byla necelá třetina. Plošné přidávání naopak zůstává na podobně nízké úrovni jako loni a týká se jen kolem desetiny společností. Vyplývá to z průzkumu společnosti RSM. Mama hotely frčí i na Slovensku. Každý třetí mladý Slovák bydlí u rodičů. Vyplývá to z nejnovějšího mezinárodního průzkumu. Hlavním důvodem je, že si nemůžou dovolit bydlet samostatně.
1: Mladí Slováci se na pracovnom trhu len rozbiehajú. V porovnaní s ostatnými vekovými skupinami zarábajú najmenej. Ak neštudujú, sú častejšie medzi nezamestnanými. Ich čistý majetok poklesol najmä pre vysokú infláciu o 16%. Až pätina mladých Slovákov odchádza študovať do zahraničia a do rodnej krajiny sa neplánujú natrvalo vrátiť. Riešením je zlepšiť vzdelávanie, podporiť inovácie, modernizovať inštitúcie a zvýšiť kvalitu bývania. Jozef Balko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
0: Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hral naposledy za Slovácko, ale celkově je naprostým rekordmanem ligy. Během 22 sezon v ní odkopal 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. Petržela řekl, že fotbal je celý jeho život a rozhodně s ním ani teď nesekne úplně. Hrát ale už bude jenom pro zábavu. Erasmus míří do Prahy. V rámci svého úspěšného turné k loňskému albu Verdu ovládnou 17. února pražský klub Sasazu. Mimo jiné kapela chystá velkolepou show mapující přes 30 let jejich kariéry. V pátek čekejte polojasno až jasno, přes den nějakou přeháňku, maxima k 25.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Ta kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Její debut z roku 2007 otřásl parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Brusel vyměřil Googleu 100 milionovou pokutu, Trump zamítl 6 000 žádostí o milost a chorý se vrátil do kádru Slávie. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. STAN podalo trestní oznámení kvůli případnému střetu zájmů, a to při vyplácení unijních peněz z Národního plánu obnovy na ministerstvu práce. Na možný konflikt zájmů někdejší poradkyně ministra práce Aleše Juchelky Alexandry Semancové upozornil v březnu server Seznam zprávy. Teď uvedl, že ministerstvo práce kvůli tomu přišlo o téměř 64 milionů korun z Národního plánu obnovy. Dotace Česku unie neproplatí. Zatím není jasné, jak se chystá Juchelkovo ministerstvo dál postupovat. Odkud desítky milionů korun na projekty vezme a jestli je bude pak vymáhat. Brusel trestá Google za monopol. Evropská komise vyměřila americké internetové společnosti pokutu 890 milionů eur. V korunách je to 21,5 miliardy. Podle komise Google porušil unijní nařízení o digitálních trzích. Firma se podle unijní exekutivy provinila tím, že ve vyhledávači Google Search upřednostňovala své vlastní služby a že podnikům ukládala omezení, která jim bránila nasměrovat spotřebitele k alternativám, často levnějším nákupním kanálům na platformě Google Play. Donald Trump v tichosti zamítl téměř 6 000 žádostí o milost. Americký prezident definitivně zrušil plány na velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. Místo toho omilostnil jen 11 vybraných spojenců.
2: Další tisíce běžných vězňů tak marně čekali na úplnou milost nebo snížení trestu. Podle amerických médií se prezident Trump zaměřil jen na spojence nebo prominentní případy, kde v zákulisí hrají roli miliony dolarů. Kritici proto mluví o nespravedlivém systému pro vyvolené. Trumpova administrativa se vlnu zklamání snaží zmírnit. Projekt zvaný 250 milostí za 250 let existence USA byl údajně jen neoficiálním nápadem místního personálu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Reprezentační útočník Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové Slávii. Nejlepší střelec minulé prvoligové sezony, jenž byl po květnovém nedohraném derby spolu s obráncem Davidem Douděrou vyřazen z kádru, se před startem nové sezony vrátil do týmu. Zástupci úřadujícího českého šampiona o tom informovali na tiskové konferenci před začátkem ročníku. Douděra by naopak měl odejít do zahraničí. Pátek by mělo být většinou polojasno až skoro jasno, místy přehánky maxima do 25.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Málo která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Její debut z roku 2007 otřásl parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou, srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Paliva v uplynulém týdnu zdražila, zvýšení mest plánuje polovina firem a Petr Žela ukončil fotbalovou kariéru. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Pišto. Průměrná cena paliv v Česku se v uplynulém týdnu, po jehož část ještě platila státní cenová regulace, opět zvýšila. Od pondělí čerpačky po zhruba třech měsících stanovují ceny opět volně a litr nejprodávanějšího naturálu aktuálně prodávají v průměru za 42 koruny. Před týdnem byl téměř o 2 koruny levnější. Diesel od té doby zdražil o 4 koruny a 70 haléřů na litru na průměrných 42,24. Zvýšení mest letos v červnu plánovalo 48% firem, loni jich bylo o 5% méně. Individuální růst platů plánuje 37% podniků, před rokem to byla necelá třetina. Plošné přidávání naopak zůstává na podobně nízké úrovni jako loni a týká se jen kolem desetiny společností. Vyplývá to z průzkumu společnosti RSM. Mama hotely frčí i na Slovensku. Každý třetí mladý Slovák bydlí u rodičů. Vyplývá to z nejnovějšího mezinárodního průzkumu. Hlavním důvodem je, že si nemůžou dovolit bydlet samostatně.
2: Mladí Slováci se na pracovnom trhu len rozbiehajú. V porovnaní s ostatnými vekovými skupinami zarábajú najmenej. Ak neštudujú, sú častejšie medzi nezamestnanými. Ich čistý majetok poklesol najmä pre vysokú infláciu o 16%. Až pätina mladých Slovákov odchádza študovať do zahraničia a do rodnej krajiny sa neplánujú natrvalo vrátiť. Riešením je zlepšiť vzdelávanie, podporiť inovácie, modernizovať inštitúcie a zvýšiť kvalitu bývania. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko, ale celkově je naprostým rekordmanem ligy. Během 22 sezon v ní odkopal 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. Petržela řekl, že fotbal je celý jeho život a rozhodně s ním ani teď nesekne úplně. Hrát ale už bude jenom pro zábavu. Erasmus míří do Prahy. V rámci svého úspěšného turné k loňskému albu Verdu ovládnou 17. února pražský klub Sasazu. Mimo jiné kapela chystá velkolepou show mapující přes 30 let jejich kariéry. V pátek čekejte polojasno až jasno, přes den nějakou přeháňku, maxima k 25.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Málo která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Její debut z roku 2007 otřásl hit parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou, srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Brusel vyměřil Googleu 100 milionovou pokutu, Trump zamítl 6 000 žádostí o milost a chorý se vrátil do kádru Slávie. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. STAN podalo trestní oznámení kvůli případnému střetu zájmů, a to při vyplácení unijních peněz z Národního plánu obnovy na ministerstvu práce. Na možný konflikt zájmů někdejší poradkyně ministra práce Aleše Juchelky Alexandry Semancové upozornil v březnu server Seznam zprávy. Teď uvedl, že ministerstvo práce kvůli tomu přišlo o téměř 64 milionů korun z Národního plánu obnovy. Dotace Česku unie neproplatí. Zatím není jasné, jak se chystá Juchelkovo ministerstvo dál postupovat. Odkud desítky milionů korun na projekty vezme a jestli je bude pak vymáhat. Brusel trestá Google za monopol. Evropská komise vyměřila americké internetové společnosti pokutu 890 milionů eur. V korunách je to 21,5 miliardy. Podle komise Google porušil unijní nařízení o digitálních trzích. Firma se podle unijní exekutivy provinila tím, že ve vyhledávači Google Search upřednostňovala své vlastní služby a že podnikům ukládala omezení, která jim bránila nasměrovat spotřebitele k alternativám, často levnějším nákupním kanálům na platformě Google Play. Donald Trump v tichosti zamítl téměř 6 000 žádostí o milost. Americký prezident definitivně zrušil plány na velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. Místo toho omilostnil jen 11 vybraných spojenců.
2: Další tisíce běžných vězňů tak marně čekali na úplnou milost nebo snížení trestu. Podle amerických médií se prezident Trump zaměřil jen na spojence nebo prominentní případy, kde v zákulisí hrají roli miliony dolarů. Kritici proto mluví o nespravedlivém systému pro vyvolené. Trumpova administrativa se vlnu zklamání snaží zmírnit. Projekt zvaný 250 milostí za 250 let existence USA byl údajně jen neoficiálním nápadem místního personálu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Reprezentační útočník Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové Slávii. Nejlepší střelec minulé prvoligové sezony, jenž bylo po květnovém nedohraném derby spolu s obráncem Davidem Douděrou vyřazen z kádru, se před startem nové sezony vrátil do týmu. Zástupci úřadujícího českého šampiona o tom informovali na tiskové konferenci před začátkem ročníku. Douděra by naopak měl odejít do zahraničí. Pátek by mělo být většinou polojasno až skoro jasno, místy přehánky maxima do 25.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Málo která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Jejich debut z roku 2007 otřásl jak parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou, srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
3: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: 58, Kristina slaví svátek, taky Kristiana, Tina, Křišťan a nebo taky Gleb. No a já tu mám Pišta. Pěkný ráno v 11 stupních při pátku. No a hezký ráno.
1: A dobrý ráno, a dobrý ráno, a dobrý ráno. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
0: Rovnou, hezky.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Armáda po nehodě zastavila provoz vrtulníku Venom. V pražském čtvrtfinále jsou tenistky Krejčíková i Bejlek a nové album Oasis nebude. Provoz na D8 se komplikuje nehoda. Zhruba na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem došlo ke srážce osobního a nákladního auta. Před místem nehody se tvoří kolona aut. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Uzavírka může podle silničářů trvat až do 8 hodin. Armáda vyřadila vrtulníky H1 z provozu. Po nehodě na Třebíčsku potrvá toto opatření do ukončení vyšetřování havárie. Na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se včera při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil armádní vrtulník Venom. Jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci utrpěli zranění. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny nelze příčiny předjímat. Po zastavení provozu se týká i strojů, které pomáhají při ochraně polského vzdušného prostoru. Ostravu čekají dopravní komplikace. 1. srpna začne oprava téměř 6 kilometrů dlouhého úseku frekventované Rudné ulice. Práce potrvají 3 týdny. Doprava v jedné z nejvytíženějších dopravních tepen v kraji bude svedená do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl říká, že práce rozdělili do 2 etap.
3: Vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve 2 až 3 směnném provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 000 tun materiálu, což představuje přepravu přibližně 100 000 tun různé hmoty v krátkém časovém období.
1: Oprava povrchu v Ostravské Rudné ulici se bude týkat úseku od křížení s ulicí nad Porubkou po křížení s Plzeňskou ulicí. V první etapě bude do 10. srpna uzavřený směr do Opavy.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenistky Krejčíková a Bejlek prošly v Praze do čtvrtfinále. Barbora Krejčíková porazila Krajanku Lucii Havlíčkovou. O příčku níže postavená Bejlek deklasovala Marii Timofejevovou z Uzbekistánu. Mezi 8 nejlepších hráček prošly už ve středu také Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková. Na pražské Štvanici jsou dnes na programu čtvrtfinálové duely. Diváci budou svědky 2 českých derby. Bousková se utká s Valentovou, Krejčíková s Šalkovou, Bejlek změří síly s Rakušankou Tagerovou. Nové album Oasis asi jen tak nebude, potvrdil to sám frontman kapely Liam Gallagher. Když se jeden z fanoušků na sociálních sítích nové desky dožadoval, Gallagher ho poslal kamsi a uvedl i svoje důvody. Není prý připravený na tu kritiku, která by přišla hned ve chvíli, kdyby se alba během první hodiny neprodalo 100 milionů kusů, kdyby nevylečilo národu zápach z úst a zácpu, kdyby nevrátilo šer mládí a neudělalo ještě nějaké další zázraky. Gallagher ale naznačil, že naživo ještě zahrají. Dnes čekejte polojasno, místy oblačno, maxima k 25.
0: A dopravu jste slyšeli, komplikace na D8 ven, na Mladoboleslavsku u Žďáru ve směru od Sobotky. Osobně auto se srnou.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.
0: A my jsme se sakramensky rychlí 6.02, pěkný ráno.

0: Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Přesně tak, projedeme se a vydejte pozor na D8, zhruba na 89. kilometru na Ústí nad Labem. Došlo ke srážce osobního nákladního auta. Je tam kolona aut, takže počítejte s velkým zdržením. Jsou tu všechny složky záchranného integrovaného systému a uzavírka může trvat až do 8 hodin, takže kolony samozřejmě už tuhle tu chvíli na objízdných trasách. Pojďme jinam na tábor

0: Hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
7: Pátek oslavíme koncert Čkvoru. Nekompromisní kapela hraje večer na festivalu Benátska, ale taky na rádiu Rockzone. Dejte si s námi Škvory naživo. Už tenhle pátek v 8 večer na rádiu Rockzone.
8: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: 6.29.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Dáme flasha a hnedka jdeme na Plexis. Pěkný ráno.
2: Dobré ráno. Sněmovna má projednat prezidentem vetovanou novelu rozpočtových zákonů 25. srpna. Sdělil to ministr Šťastný. Koalice chce veto přehlasovat. Americká administrativa oznámila nová cla, která nahradí 10% dočasné clo. Jehož platnost končí v noci na pátek. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy vyhráli na hřišti norského Tromze 1-0. Rozhodl Mick van Buren. Domácí neproměnili penaltu. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková je těhotná. Bronzová medailistka z halového mistrovství světa přijde o srpnové mistrovství Evropy. K atletice se chce vrátit. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Vyhrál o 69 setin před Polákem Michalem Pasiutem.

0: Celá spousta akcí na tento víkend, samozřejmě festivaly. No a pokud máte rádi motocross, tak vyrazíte do Lokte, protože tady se bude konat mistrovství světa v motocrossu. Takže připravte se samozřejmě na různá omezení. Loketské serpentiny zamíří tisíce fanoušků a tak tady bude taky policie, hlídky a kinologové. 6.37.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A doprava už nám začíná housnout, samozřejmě komplikace stále na 89. kilometru D8, takže tam pozor, D5 107. kilometr na Rozvadov, je tam poruchaný auto v Liberci, ulice Nad Strání, dvě dodávky v sobě.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Jaké bude počasí, tak aktuálně a máme to pravděpodobně jasný, protože byl nejchladnější den. Dneska, protože ty teploty se pohybovaly kolem 8-12 stupňů, dneska očekávejte, že bude teplota trošičku stoupat, bude polojasno, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky a teplota kolem 21 až 25 stupňů.
2: Málo která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Jejich debut z roku 2007 otřásl jak parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou, srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 89. kilometr směr Praha, tedy tam pozor, D8, jsou tam stále komplikace. Zdražďan na Ústí je částečně omezený provoz po srážce osobáku s nákladňákem. Takže doprava tady zpomaluje. Jak to vypadá v Praze, Kubo?
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Ucpává se příjezd do Prahy po Chomutovské D7 u sjezdu na letiště. Postojíte si tam pár minut. Bouralo se na Bělocerkevské ulici za křižovatkou s Vršovickou. Projíždí se tam ale zatím ve zdržení. A bouralo se také na sjezdu z Povltavské na Primátorskou a Zenklovu na Praze 8. Očekávejte tam možné komplikace. Z Globásistán, z Kuba.
1: Liberec, ulice Nad Strání, dvě dodávky v sobě na Táborsku u Senožat ve směru na Bechyni. Tedy od Bechyně došlo ke střetu dvou osobních aut a tady počítejte s omezením provozu.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: A Benátska má první noc za sebou. Jak se probrat, tak to vám za chviličku řekne Pišto.

0: Jeden takový cestovní festival, který startuje opět dneska, a to na Švihově, tak to je festival Hrady.cz. Praktický info a vůbec kapely, jak to je s karnevalem a podobně, tak to se dovíte na webové adrese www.hrady.cz. No a dneska na programu samozřejmě nějaký ty kapelky budou, Rybičky 48, MIG 21. No a my se taky podíváme samozřejmě za chvíličku na Benátskou, protože pro vás bude mít radu Pišto. Hezky ráno.
1: Ano, dobré ráno, vemte si pláštěnku.
0: Bude pršet?
1: Ne, dneska ne.
0: A pláštěnku nemusej, oni tam mají takovou ohromnou kluzavku.
1: Je pravda. No, ale tak pláštěnka se vždycky hodí, můžeš si na to sednout.
0: A nikdo vás nepozvrací.
1: Můžeš si do toho, nevím, nalejt pivo třeba.
0: A nikdo vás nepozvrací, to spáchnete. No. Hezky ráno.
1: Ale pozor, v neděli zase zapršet může. Narozeniny má dneska Honza Homala z Mohnoutu, no a kam za muzikou, jsme si řekli Benátská. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ve Zlíně začne demolice zbytku vyhořelé budovy, privatizace letiště je možná a Hradce Králové se vstup do pohárové Evropy vydařil. Torzo vyhořelé budovy ve Zlíně půjde k zemi. Stavební úřad vydal rozhodnutí o jeho neodkladném odstranění. Zlínská radnice to dnes oznámila na Facebooku. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po dvou týdnech ve středu odpoledne. Majitel objektu odhadoval, že zbourání vyhořelé budovy zabere několik týdnů. Hasiči však zatím objekt společnosti nepředali. Požár způsobil škody za stovky milionů korun a zasáhl několik firem. Příčinu policie dál šetří. Alena Schillerová připouští plány na částečnou privatizaci pražského letiště. Teď se podle ministryně financí sice konkrétní kroky nedělají, ale do budoucna to nevylučuje. Premiér Babiš už dříve řekl, že by stát mohl dát na burzu menšinový podíl ve společnosti. Odbory letiště mimo jiné i kvůli tomu zůstávají ve stávkové pohotovosti. K záměru premiéra se kriticky vyjadřuje i opozice. Argumentuje tím, že jde o ziskovou společnost a kritickou infrastrukturu, která má být v rukách státu. Vodní záchranáři na Hrocholuskách výjíždějí i několikrát denně. Rekreantům a chatařům na oblíbené přehradě na Plzeňsku pomáhají často při alergických reakcích po bodnutí hmyzem. Letos už také hledali utonulého, pokračuje Klára Fajstová.
3: Alergie po bodnutí vosami, které lezou z otevřených plechovek, tvoří několik výjezdů týdně. Následují různá zranění při pobytu u vody, například rozseknutá kůže o kámen při dětské hře. Třetí nejčastější jsou zhoršení zdravotního stavu ve vedrech u dlouhodobě nemocných. Nejvíc práce měli vodní záchranáři na začátku prázdnin, kdy se teploty pohybovaly až kolem 40. Školní volno letos hned začalo tragédií. Poblíž hráze se utopil 17-letý chlapec.
2: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hradci Králové se vstup do pohárové Evropy vydařil. V úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy vyhráli na hřišti norského Tromze 1-0. V závěru otroky přiblížil postupu do další fáze druhé pohárové soutěže vítěznou trefou střídající Mick van Buren. Odveta je na programu za týden v Malšovické aréně. Poražený přejde do kvalifikace konferenční ligy. Jablonec bude naopak dohánět gólové manko. Do kvalifikace konferenční ligy vstoupil porážkou 2-3 v chorvatském Varaždínu. Odveta je na programu za týden na severu Čech. John Lydon alias Johnny Rotten svým bývalým spoluhráčům ze Sex Pistols nikdy neodpustí. Naštvali ho mimo jiné tím, že se dali znovu dohromady bez něj. Navíc jim nikdy neodpustí způsob, jakým proti němu rozjeli soudní spor v době, kdy jeho žena Nora umírala na Alzheimerovu chorobu. To prý bral vysloveně jako podlost a mimořádně bezohledný čin. Spor z roku 21 se týkal seriálu Pistol režiséra Dannyho Boyla. Johnny Rotten se v něm snažil zabránit použití hudby Sex Pistols, ale prohrál a musel uhradit vysoké soudní náklady. A dnes by mělo být polojasno, místy oblačno, maxima k 25.
0: A jdeme na silnice, tam je furt rušno, tam se furt něco děje, takže aktuálně čerstvá informace je z Pražského okruhu. 7. kilometr, kde je jednice, je tam poruchaný nákladní auto a v Liberci nad Strání policie nehoda řeší nehodu dvou dodávek.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: A ještě samozřejmě pozor stále, 89. kilometr D8 na Ústí nad Labem z Drážďan. je tam nehoda. Tak pojďme na muziku. Offspring, Iggy Pop, Pretty Reckless 703.

0: Zřejmě Kuba, hezký ráno.
1: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze kvůli rekonstrukci k Belské se jede pomalu po Novopatské od D10 a také na Cínovecké od Ďáblic. Bouralo se na Patočkově ulici ve směru do centra na křižovatce se Střešovickou, doprava tam zpomaluje. A pozor ve Vršovicích na Bajkalské ulici u křižovatky s Gruzínskou, stojí tam dva osobáky po nehodě. Z Globásy stán, z Kuba.
0: Stále počítejte s komplikacemi na 89. kilometru D8 od hranice na Ústí nad Labem. Tam se řeší dopravní nehoda. Na Příbramsku výjezd z Jinců směrem na Hostomice, auto v příkopu. Takže i tady samozřejmě opatrně bude se vyprošťovat. A ještě tady máme 5-kilometrovou kolonu z Prahy na Chomutov. Je to za Kutrovicemi v místě dopravního omezení. Tam se zbrzdíte hodně.
2: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
3: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: A jdeme dál, 7 hodin a 30 minut, máme před váma Flash teďka.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Dobré ráno. Výkonná rada ODS ukončila členství předsedovi místní organizace strany v Praze 1 Dvořákovi. Potvrdila také, že ODS v Praze 1 postaví kandidátku. Evropské akcie utrpěly nejprudší pokles za 2 týdny. Dolů je tlačí dražší ropa a obavy z růstu úroků. Index Stoxx Europe 600 ztratil 1% a 18 setin. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Fotbalisté Jablonce na úvod druhého předkola konferenční ligy prohráli ve Varaždínu 2-3. Severočeši ještě v 67. minutě vedli 2-1, ale soupeř otočil stav. Kajakářka Amálie Hilgertová skončila 8. na mistrovství světa ve vodním slalomu. Vyhrála Australanka Jessica Foxová, která má 3. zlato z tohoto šampionátu.
1: Radio Rock Zone.
0: No a při pátku jedeme dál s muzikou 7 hodin 31 minut. Samozřejmě teplota nám jde trošičku pomalinku nahoru. 13 stupňů slunečno. Tady jsou YouTube.

0: jedeme dál, jdeme se někam pozvat. Někdo třeba dneska opět vyráží na dovolenou, ať už k moři, nebo prostě třeba na chalupy a podobně. Někdo zase nemůže, takže plánuje nějakým způsobem nějak ty víkendy zaplnit třeba s dětma. Tak mám tady opět nějaký pozvánky. Víkend 25. 26. července můžete třeba navštívit pražskou zoo. Je tady víkend hmyzožravců. Takže jednak můžete ochutnat hmyz na všechny způsoby a v rámci speciálních komentovaných krmení a setkání se můžete podívat, jak chutná hmyzožravcům v zoo. Aby jsme zůstali u zvířat, tak vás pozvu na africké dny, oblíbené africké dny, které se zase pro změnu konají v Safari parku ve Dvoře Králové. Je tady opět pestrá směs africké kultury, gastronomie a všeho dalšího, co vlastně k Africe patří. Ty dny se budou konat od soboty, tedy 25. července, až do 2. srpna. Bude tady africké tržiště, povídání u ohně nebo hudební a taneční ukázky. No a pojďme ještě dál, protože teďka hudební část, 14. český ukulele festival, a nejlepší je nejstarší ukulele festival v Evropě. Se letos opět odehraje v Unětickém pivovaru 25. 26. července. Letos naposledy můžete se těšit na koncerty mnoha hudebních stylů, workshopy a nejstarší a nejvýznamnější ukulele festival je to opravdu ve střední Evropě, tak si to možná taky nenechte ujít. A třeba vás ta hra zabere tolik, že se začnete učit hrát na ukulele.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ale pojďme taky na dopravu, protože furt se nám něco děje, mám tady nějaké informace pro vás. Na Brno D1, 37. kilometr, jsou tu záchranné složky u nehody osobního auta do svodidel. Je to za sjezdem na Ostředek, takže tam počítejte možná s nějakým zdržením. D35, 256. kilometr z Olomouce na Mohelnici, dopravní nehoda v pravém pruhu a na Trutnovsku ve Dvoře Králové nad Labem, ulice 17. listopadu, srazilo osobní auto cyklistů, takže i tady opatrně.
2: Málo která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Její debut z roku 2007 otřásl hit parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na rádiu Rock Zone.

A kdybyste náhodou, ale opravdu náhodou chtěli někam do Letňáku, je jich hodně, podívejte se na letňáky.cz. Třeba Karlovarský kraj bude dneska v 21.30 promítat v Letňáku na Rolavě film Na horách a letní kino Sokolov Bardotky ve 22 hodin. Tak víc toho skutečně na webu letňáky.cz. My se jdeme podívat opět na dopravu.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak Kuba se nám hlásí.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V obou směrech vás na doprava u letiště na Lipské ulici. Pomalu se jede na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem od prvního kilometru D8 po omezení na Kbelské. V Praze ve Vršovicích na Bajkalské ulici na křižovatce s Gruzínskou stojí dva osobáky po nehodě. A bouralo se také na Praze 4 na ulici v Rovinách u křižovatky s Jeremenkovou. Z Global Assistance, Kuba.
1: S omezením počítejte na D1 37. kilometr na Brno. Je to za sjezdem na Ostředek, havárie osobního auta do svodidel. Na ve dvoře Králové nad Labem v ulici 17. listopadu osobní auto s cyklistou, je to se zraněním.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
11: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Fate No More za chvilku, ZZ Top, ale Pišto, ten přišel. 7.59, pěkný ráno.
1: Dobré ráno, a než odejdu, tak vám něco povím. Třeba to, že teploty venku se pohybují kolem 15, že narozeniny má dneska třeba Cristian Machado, což je zpěvák Il Niño, a že Parel Stelar dneska hrajou na Křížíkově fontáně v Praze. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Nikotin užívá v Česku víc než třetina mladých. V letadle nad Atlantikem se strhla bitka a Hradec vykročil do Evropy úspěšně. Policisté vyšetřují zvlášť závažný zločin. Došlo k němu v bytovém domě v Lesní ulici v Jablonci nad Nisou. Podle informací serveru Novinky by mělo jít o vraždu dítěte, které ubodala jeho matka. Poté se podle portálu CNN Prima News měla pokusit o sebevraždu. Policie oznámila, že nikomu z občanů žádné nebezpečí v souvislosti s touto událostí nehrozí. Víc informací zatím sdělovat nebude. Nikotin je v Česku stále v kurzu. Denně ho užívá víc než pětina lidí. Mezi mladými ve věku od 15 do 24 let je to každý čtvrtý. Spolu se svátečními kuřáky je to takřka 40% uživatelů. Holdují především elektronickým cigaretám, nikotinovým sáčkům nebo vaporizérům. Vyplývá to z dat národního výzkumu užívání tabáku a alkoholu za minulý rok. Kromě závislosti varují odborníci před vlivem nikotinu na zdraví srdce a cév. U mladých lidí ovlivňuje i vývoj mozku. Státní zdravotní ústav se snaží prosadit důraznější opatření na ochranu mládeže, včetně regulace příchutí, reklamy a designu výrobků. V letadle nad Atlantikem bylo rušno. Strhla se tam hromadná bitka. Pilot stroj mířící z Tenerife do anglického Liverpoolu otočil a znovu přistál na Kanárském ostrově. Podle zpravodajského serveru BBC se na bitce podílelo asi 10 pasažérů. Podle deníku Sun šlo o britské občany. Co přesně konflikt vyvolalo, není jasné. Letištní policie výtržníky z letadla na Tenerife vyvedla. Stroj pak mohl znovu odstartovat.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalista Hradce Králové Mick van Buuren rozhodl jediným gólem o výhře od roku 1-0 nad norským klubem ve druhém předkole Evropské ligy. Brankář Hradce Králové Adam Zadražil zároveň předvedl několik skvělých zákroků a zneškodnil penaltu. Po konci zápasu van Buurena přirovnal k legendárnímu Argentinci Messimu. Ze samotného výsledku byl Zadražil nadšený.
3: Samozřejmě určitě se nejmanšasto předvedli v zápase a ten poločas 1-0 pro nás je dobrá výchozí pozice do té odvety, takže věřím, že doma na ten náš výkon, řekněme spíš z druhého poločasu navážem a podaří se nám postoupit.
1: Naopak Jablonec bude v domácí odvetě dotahovat. V úvodním zápase druhého předkola konferenční ligy prohrál s chorvatským Varaždínem 2-3. Nové album Oasis asi jen tak nebude, potvrdil to sám frontman Liam Gallagher. Když se jeden z fanoušků na sociálních sítích nové desky dožadoval, Gallagher ho poslal kamsi a uvedl i důvody. Není prý připravený na kritiku, která by přišla hned ve chvíli, kdyby se alba během první hodiny neprodalo 100 milionů kusů, kdyby nevyléčilo národu zápach z úst a zácpu, kdyby nevrátilo šer mládí a neudělalo ještě nějaké další zázraky. Gallagher ale naznačil, že naživo ještě zahrají. A dnes čekejte pole jasno, místy oblačno, maxima k 25.
0: A očekávejte zdržení na Českobudějovicku ve Vidově, tady osobní auto s cyklistou a došlo ke zranění. D11 a 16 km na Jaroměř, bacha, poruchaný auto a na Plzeňsku mezi Střížovem a Dolci u odbočky na Kucíny havarovalo osobní auto a skončilo převrácené na střeše.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Hezky se to jezdí. 8.03, pěkný ráno. Simple Plan.

0: Tak vypsaná Fixa taky chystá svůj velký koncert a bude to v parku 360, kde podpoří nové album.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na než si dáme tu novinku, bylo to jistý, tak taky něco málo z dopravy. Kubo.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Ucpává se příjezd do Prahy a výjezd z Prahy z Chomutova ještě jednou. Ahoj Mišáku, hezké ráno. Ucpává se v obou směrech Lipská ulice na úrovni letiště. Zdržíte se místy také na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem od 5. kilometru ústecké D8. V Praze čekejte více než kilometrovou kolonu na ulici k Barandovu před Pražským okruhem kvůli dopravnímu omezení a ucpává se i výjezd od Vilznovy ulice na Hlávkův most směr Holešovice. Projíždí se tam jedním pruhem. Z Global Assistance, Kuba.
0: Osobách s cyklistou na Českobudějovicku ve Vidově, tady pozor, s opatrností se projíždí k Vadlově, v Bašti, hlavní ulice na Praze Východ, osobách s dodávkou a v Dolním Falknově, to je Česko-Lipsko, na železničním přejezdu narazilo nákladní auto do světelné signalizace.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Chtěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100%

A my si dáme Metaliku teďka za chviličku další fleše, takže 8 hodin 24 minuty. Pěkný vám ráno a teplota nám stoupá. 15-16 stupňů.

0: Tak dobrá zpráva pro řidiče jedoucí po D8 od Německa na Ústí nad Labem. Ta nehoda už byla odstraněna, takže běžný provoz byl obnoven. Bon Jovi za chvilku, taky Blink-182, 8 hodin 29 minut. Mám tu Pišta, jde na vás s fleškama.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Dobré ráno. Sněmovna má projednat prezidentem vetovanou novelu rozpočtových zákonů 25. srpna, sdělil ministr Šťastný. Koalice chce veto přehlasovat. Americká administrativa oznámila nová cla, která nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost končí v noci na pátek. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy vyhráli na hřišti norského Tromze 1-0. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková je těhotná. Bronzová medailistka z halového mistrovství světa přijde o srpnové mistrovství Evropy. K atletice se chce vrátit. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Vyhrál o 69 setin před Polákem Michalem Pasiutem.
1: Radio Rock Zone.
0: A za nějakých 10 minutek tady budou další dopravní informace, teď Bon Jovi, Indians, no a pěkný ráno.

Tak jestli čekáte další zastávku kapely Bon Jovi u nás, nebo někde v blízkosti, tak hold smůla. Koukal jsem na stránky, někde v Irsku, v Dublinu budou, ale my musíme už jenom vzpomínat. V září to bylo 93, tedy 1993 na Strahově. No a pak to byl Eden a to bylo 24. června 2013. Tam nám pěkně sprchlo. Tak 8.33. Pojďme dál na další muziku, protože pro vás mám třeba Linkin Park, taky ty slíbený Blink 182 a podíváme se na dopravu.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak samozřejmě v metropolích Kolony je ranní špička, a to i když máme prázdniny. Nicméně mám tady nějaký dopravní nehody, tak se na to pojďme podívat. V Brně okružní ulice u kruhového objezdu dvě osobní auta a blokují provoz tady, takže tam opatrně. V Praze mezi Ďáblicemi, Čakovicemi, Kostelecká, u sjezdu z Cínovecké osobní auto s dodávkou. Na Jablonecku na protahu Stanvaldu v Krkonošské ulici na kruháči osobní auto s chodcem a v Brně Pionierská na křížení z Drobného dvě osobní auta.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Tak samozřejmě jsem zapomněl dodat, že ta D8, 89. kilometr už je průjezdná. Jak to bude s počasím vypadat aktuálně na víkend, tak to si teď povíme, protože je tady informace o tom, že se nám začne trošičku jakoby oteplovat, tak víkend 26 až 30, jasno nebo polojasno, neděle zpočátku polojasno, pak bude oblačno až zataženo, ale teploty 25 až 30, na pondělí se nám zase trošičku přes den ochladí, oblačnost s deštěm, teploty do 24.
2: Málo která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Jejich debut z roku 2007 otřásl hit parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na rádiu Rock Zone.

No a než třeba odjedete na nějaký další z festivalů, který jsou, tak si necháte nějakou takovou vychytávku zahrát. Takže si klidně pište teď na songzavináč.cz, protože po 9. na to budete mít dost akorát času. Kristýna slaví svátek, ode mě všechno. No a samo sebou zítra úderem 7. Tak se mějte a krásný víkend. A pokud dovolenou, tak ji užijte.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No jo, teď já od pondělka jdu taky na dovolenou. Taky užiju, nebojte se. Bude s váma Zuzana a Tomáš. Kubo.
2: Ahoj Mišáku, krásné ráno. Silný provoz je před Prahou na ústecké D8 od 5. kilometru. V obou směrech čekejte zdržení pár minut na Lipské ulici u letiště. V Praze mezi Ďáblicemi a Čakovicemi v Kostelecké ulici u sjezdu z Cínovecké došlo k nehodě osobáku a dodávky. A na Zbraslavi na ulici k Přehradám u sjezdu z mostu závodu Míru bourala dvě osobní auta. Z Global Assistance, Kuba.
1: Přibližně na hodinu se zdržíte na trase ze Slaného na Mělník za obchvatem Velvar. Odbočka na Uhy, došlo tam k nehodě a jeden pruh je neprůjezdný, takže je tam zatím přibližně přes kilometr dlouhá kolona. D5 28 km za Zdicemi ve směru na Rozvadov došlo taky k dopravní nehodě, kolona taky přes kilometr a taky se tam zdržíte, možná tak do hodinky.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Prosecco přesně v italském stylu.
10: To je Mionetto.
9: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
10: Mionetto.
9: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
10: Mionetto.
9: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
10: Mionetto. Víc než jen prosecco.
11: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
12: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: No tak ano, samozřejmě ano, Dave, tato píseň je taky dnešní, no, když jsme si ji pustili, tak je tím pádem dnešní. Já nevím, občas tomu Daveovi člověk musí furt vysvětlovat jaký zbytečnosti, on kvůli tomu takhle nazývá songy, prostě today's song, no.
1: Ale zase napsal píseň pro každý den?
0: No, ale rozumíš, jo, to prostě já...
1: No já třeba, když slyším vaši Valerii, tak si říkám, no to není song na každý den, ten bych třeba rád tak 3 roky neslyšel.
0: Jo, máš pocit, že ho slyšíš často?
1: Jo.
0: No, je to hiťák, já se tomu nebráním. Každopádně na výpisu teda z osy to zase tak nevypadá, že by se na tebe valil ze všech stran. No nic, ale musím teda říct, že tvojí oblíbenou píseň Ruce se sejdou jsme po mých narozeninách zařadili do playlistu.
1: Ale...
0: Včera jí dostalo i Brno a normálně jsem teda zíral, kolik lidí jásalo, že jsem myslel, jako, že už tahle ta píseň upadla v zapomnění. Vůbec.
1: Ne, vůbec.
0: To sukces, rozkymáceli jsme celý parník. No, to celý.
1: No, celý Brno se kymácí doteď.
0: Celý Brno se kymácí doteď, já se zakymácím asi, když vidím, kdo má dneska zase svátek. Můžete mě vysvětlit, kdo se jmenuje Křišťan? Křišťan!
1: Křišťana no, ještě beru, ale Gleb?
0: No jo, Gleb, to je...
1: To je jak Hlen, nebo...
0: Je to tak, nebo Žlep?
1: No, nebo... No,
0: jo, jo, jo. No jo, no, tak každopádně Kristýnám, Kristiánům a Týnám všechno krásný. Pojďme si říct taky nějaký důležitější věci.
1: Tak jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vlaky mezi Táborem a Jihlavou po nehodě opět jezdí, pohonné hmoty nadále zdražují a v pražském čtvrtfinále jsou tenistky Krejčíková i Bejlek. Vlaky se na Táborsku po nehodě opět rozjeli. Železniční trať Tábor-Jihlava se uzavřela téměř na 9 hodin. Osobní vlak se včera na přejezdu u Chýnova střetl s nákladním autem. Vůz motorové soupravy vykolejil, zranili se 4 lidé. Těžké zranění utrpěl řidič nákladního vozu, strojvedoucí a 2 cestující z vlaku se zranili lehce až středně těžce. Všechny je záchranáři přepravili do nemocnic. Škoda je vyčíslená na víc než 6 milionů korun. Ceny pohonných hmot letí nahoru. Ještě minulý týden tankovali tuzemští řidiči 3. nejlevnější naftu v Evropské unii. V neděli skončilo vládní zastropování cen. Hned druhý den přišel propad v žebříčku 27 států o 7 míst. Diesel zdražil v Česku za týden o víc než 4 koruny za litr a bude hůř. Podle deníku Právo analytici počítají, že cenový nárůst u nafty se může do konce července přiblížit dalším 2 korunám za litr. Benzín zdraží asi o korunu. Podle společnosti CCS se benzín prodává za průměrně 42 korun, nafta za 42,20. Ostravu čekají dopravní komplikace. 1. srpna začne oprava téměř 6 kilometrů dlouhého úseku frekventované Rudné ulice. Práce potrvají 3 týdny. Doprava v jedné z nejvytíženějších dopravních tepen v kraji bude svedená do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl říká, že práce rozdělili do 2 etap.
3: Vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve 2 až 3 směnném provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 tisíc tun materiálu, což představuje přepravu přibližně 100 tisíc tun různé hmoty v krátkém časovém období.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenistky Krejčíková a Bejlek prošly v Praze do čtvrtfinále. Barbora Krejčíková porazila krajanku Lucii Havlíčkovou. O příčku níže postavená Bejlek deklasovala Marii Timofejevovou z Uzbekistánu. Mezi 8 nejlepších hráček prošly už ve středu také Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková. Na pražské Štvanici jsou dnes na programu čtvrtfinálové duely. Diváci budou svědky 2 českých derby. Bousková se utká s Valentovou, Krejčíková s Šalkovou, Bejlek změří síly s Rakušankou Tágerovou. John Lydon alias Johnny Rotten svým bývalým spoluhráčům ze Sex Pistols nikdy neodpustí. Naštvali ho mimo jiné tím, že se dali znovu dohromady bez něj. A navíc jim nikdy neodpustí způsob, jakým proti němu rozjeli soudní spor v době, kdy jeho žena Nora umírala na Alzheimerovu chorobu. To přibral vysloveně jako podlost a mimořádně bezohledný čin. Spor z roku 2021 se týkal seriálu Pistol režiséra Dannyho Boyla. Johnny Rotten se v něm snažil zabránit použití hudby Sex Pistols, ale prohrál a musel hradit vysoké soudní náklady. Kdyby třeba naši kapelu obnovili beze mě, já ne, že bych byl naštvaný, já bych byl šťastný, že by mě vynechali z toho.
0: A jakou máš jako na mysli? To není co obnovovat, to furt má frčí, ti to má vydělává, ne?
1: No, tak to jsem nemyslel, já myslel to potom.
0: Jo, samozřejmě. Tak, no jo, no.
1: To předtím, to.
0: To bych asi, no.
1: Hele, dneska polojasno, místy oblačno, taky přeháňky, jak ty tomu říkáš, že zakápne?
0: Ano, zakápne, bude zase dneska zakapávat?
1: Může zakapávat.
0: Ach, jo.
1: A maxima zase do 25, no.
0: Dobře.
2: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme se podívat ještě v rychlosti na dopravu, ať to máme kompletní. No, na Brněnsku mezi Telnicí a Tuřany zasahují záchranné složky u střetu dvou osobáků. Je to tam s nárazovým zdržením. No a na Pražském okruhu u sjezdu na letiště počítejte s tvorbou kolon v obou směrech v důsledku dopravního omezení. Mám pro vás Stariu, Tři sestry a nebo taky čerstvýho ženáče Jonathana Davise, tedy Korn.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.21, začínáme u dopravy, podíváme se na to, respektive začneme v Praze, tam to sleduje Kuba, jak to vypadá?
2: Hezké ráno do Rockzonu, silnější provoz očekávejte na Dobřížské ulici před tunelem Rázovka. Okolo 5 minut se popojíždí na Nuselském mostě do centra a dále na příjezdu do Holešovic po Hlávkově mostě. Čekejte také kratší zdržení, je tam vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi Ďáblicemi a Čakovicemi na Kostelecké ulici u Cínovecké stále překáží osobák a dodávka po nehodě. A na Zbraslavi v ulici k Přehradám u sjezdu z mostu závodu Míru bourala 2 osobní auta. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info. Ještě zmíním, na Prachaticku ve Vimperku v Kaplířově ulici srazilo osobního motocyklistu, na místě jsou záchranáři a policie, s opatrností projedete. Na trase Moravská Třebová Mohelnice za Žipotínem stojí porouchaný kamion.
0: Rockzone, počasí.
1: V tuhle chvíli 17 stupňů, polojasno, dnešek má být, tedy polojasný, místy oblačný, teploty mezi 21 až 25 stupni, severovýchod pouhých 20, v noci to klesne k 10 stupňům, no a sobota už by měla být o něco teplejší, 26 až 30 stupňů, jasno nebo polojasno, na severovýchodě kolem 24. Dáme si marmozec.
0: Radio Rock Zone.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko, litr s apkou za 11,90. Banány, kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky, kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
8: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu.

0: Rádio Rock Zone, tam dnes naživo.
1: Jdem se na to podívat, hele, hezky pěkně při pátku, co kde dneska. Samozřejmě musím zmínit Benátskou vesce u Liberce. My si k tomu všemu dáme dneska od 8 večer živák kapely Škvor. No a to jenom jako na okraje, já se tady jako v tom brodím, samozřejmě festivalu je napříč velká spousta, ale jsou stále jako klubové záležitosti, třeba v Krosu, tedy v Praze, Zrní, v Křižíkové fontáně, což bude teda opravdu asi magický Perlstellar, v Maštali u Šašku, v Rantířově Krausberry, no a v rokový stodole v Zahrádkách jsou legendární Flared. Tak takovýhle obří rozptyl tady je. Každopádně já se tady ještě jednou vrátím na moment na festival Benátska, kde dneska hrají i Škvoři. No a my si dáme v 8 večer i na Rock Zone. Tak pojďme dál muzice, kterou mám pro vás teď. Jsou to Hellstorm.
2: Málo která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Její debut z roku 2007 otřásl parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou, srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jedna rychlá doprava. V této hodině na dálnici D5 na 28. kilometru za Zdicemi ve směru na Rozvadov probíhají odklízecí práce po nehodě dvou vozidel. Vozidla byla odstavena ke krajnici, kolona se bude pomalu rozjíždět. No a na průtahu Liberce za odbočkou na centrum města směrem od Turnova došlo k hromadné srážce 4 osobních aut. Blokovaný je po nehodě pravej pruh, kolona má zatím 1 kilometr.
0: Radio Rock Zone.

0: mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelc Kános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Chtěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rockzone.
9: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Alice Merton na rádiu Rock Zone, nějaký minuty do 10. hodiny, pátek 24. července. Šel bys na škvor večer v 8 na Benátský?
1: Tak když se mě takhle ptáš, tak asi chci slyšet, že bych jako hrozně šel.
0: Jenže nemůžeš, že jo? Tak si můžeš dát prostě škvor v 8 tady u nás.
1: Můžu.
0: No můžeš.
1: No tak to já jsem rád, že můžu.
0: No, tady u nás na Rock Zone, tedy 8. večerní, dejte si s námi škvory naživo, pakliže tady nemůžete být. A co fyzicky budeš... na festivalu Benátská, která samozřejmě už od včerejška jede.
1: A co budeš dělat ty ve 8 večer?
0: No já budu taky muzicírovat, takže žel bohu vlastně nezvládnu ani jedno, ani druhý, ale ten, kdo prostě zrovna nebude někde dělat virvál, tak si může prostě naladit naše rádio a škvory na život si dát. No nic, tak pojďme si dát další informace, které my kolem 10. máme a že jich vždycky máme o něco málo víc. Je to tvoje oblíbená rubrika?
1: Zase blbě. Kdo má dneska narozeniny?
0: Dělej. Tak sleduj. Tak prosím tebe, kdo z kluků ohnutých?
1: Tak kdo asi?
0: No to já nevím, když to ale... z hlavy, tak je to nějaký homola?
1: Nezobrazila se ti asi den, dva zpátky fotka srovnání jednoho mladého synka s jablkem a druhého staršího synka s jablkem?
0: Oni jak jsou kucí takový jako, že jo, přes tyhle ty věci, tak on to furt něco takhle dávají průběžně. Já myslím, že to byl Honzik Homola,
1: no jo.
0: Takže dnešní oslavenec je Honzik Homola, já mu tímto gratuluji a mám jenom takovýho tucha, jestli on není kulatej.
1: Tak.
0: Není.
1: Je takovej kulatější, až
0: myslím, ale jako věkově, ty vole.
1: No tak je, ty vole.
0: No?
1: No?
0: No tak to nemůže být 86. To jsem takhle kulatý já letos, tak on bude 76.
1: No je to tak?
0: No to byla prostě prachobyčejná dedukce. Na no. To já jsem dobrý.
1: Takže zase blbě.
0: Jak to?
1: No, když je někomu 50, tak to už není úplně nejlepší, ne?
0: Ale no tak, já jsem na tebe za těch pár let zvědavej, no, co budeš ne, říkat. Ne. Každopádně no, Honzíkovi přejeme všechno krásný, oslav to a my jdeme dál.
2: Pohádky o dobru, pohádky o lidech zlí. Jsem jenom prodavačem limonád a skrze bublinky se na svět kouká. Vzpomínám si na to velký neštěstí. Já nebyl ještě dospělý.
0: Tak, tak. Paleček a Janík, tak kdo z pánů?
1: Paleček nebo Janík, já ti prozradím takhle. Mm-hmm. Poradím ti.
0: To je jako tak, že ty po mně chceš jako roky narození a ještě abych teda jako začal hádat, kdo?
1: Samozřejmě.
0: Nepřijde ti to už trošku moc na mě?
1: Ne, je pátek, už jsi rozehranej.
0: Co máš se mnou prostě za problém?
1: Včera jsi byl v Brně, tak ty teďka víš všechno podle mě.
0: Dobře, dávám ti za to paleček dolů, říkám Janík.
1: Ano, Michal Janík se narodil v dnešní den.
0: Tak on je to Michal, pardon. Je tam čtyřka?
1: Jo.
0: Jak se už klíbal. Tak 1948?
1: Michal Janík se narodil 24. července, takže říkáme tam je čtyřka. 1945.
0: Pět, no tak, herdek, filek. No jo, no, chvíli už to vypadalo. Tak přejeme pevné zdraví. Pojďme dál. No sakra, skok teda, to byl skok.
1: Ano.
0: Se řadil divoce teda, no, se přiznám. Hututá, Exploited.
1: Ano, a jejich paleček, What If You Can...
0: Což je?
1: No jasně, rudá pila.
0: Zpěvák?
1: No zpěvák, samozřejmě.
0: No, nevím, tomhle nejedu, když to víš. Já nevím, je tam pětka?
1: No jasně, že je.
0: Jo, už to jsou docela chlapy v letech. Tak říkám 1958.
1: No to nejsi daleko.
0: No? Sedm?
1: To taky nejsi daleko.
0: No tak kolik?
1: Lottie Buchan se narodil v dnešní den v roce 1957.
0: No, takže jsem tam nakonec byl, no.
1: No, ale na podruhý a to se nepočítá.
0: Je to tak, nepočítá, no, samozřejmě. Pojďme dál. Já jsem tím měl člověk, jaký období na střední škole, to jsem možná ještě stále vlastníval ten Discman na ty MP3, jak jsem se ti už tady párkrát za ty leta pochlubil, jak jsem na tom jsem si viděl na brigádě a tak, no, jsou to hezký vzpomínky. A já jsem ti tam měl jednu desku Il Niño kapely. A vlastně no, jako měl jsem to rád, když jsem to neviděl naživo, mám pocit, že on je jako nějaký dredatej, a to oni ty kuci jsou všichni, no. No to je celý vlastně,
1: no to je hezká příhoda,
0: prostě
1: ale
0: Il Niño vlastně svým způsobem znám a neznám, no tak kdo z Il Niño?
1: Tak řece Cristiano Machado, ne?
0: No jas, jak?
1: Machado.
0: Machado, takže Cristian, který má dneska nejenom že narozeniny, ale i svátek.
1: A jestli chceš, můžeš říkat i Makádo třeba.
0: Dobře.
1: Nebo Mikádo.
0: Můžete,
1: nebo
0: když to Makáto.
1: No, nebo Makáto.
0: Prosím tě, já prostě cítím se těch chlapů, že to je silný ročník 1974.
1: Ty máš dneska cit, který uvěří.
0: Já mám velký cit. No.
1: Dobře ty.
0: Takže jsem to dal.
1: Jo.
0: No, víš, stačil tomu jenom Discman, na který jsem si vydělal tenkrát na brigádě, no nic, to je jedno.
1: Co to bylo za brigádu, co jsi dělal?
0: No, natíral jsem fasádu jedné fabriky.
1: No, tak to je krásná brigáda.
0: No.
1: Jak dlouho jsi také natíral, než jsi skoupil Discman na MP3?
0: Já jsem seba měsíční brigáda někdy v létě, měl jsem za to normálně jednoměsíční výplatu, takže pozor, nejenom, že jsem si koupil Discman, ale asi nějaký jiný věci, ale to už nejde.
1: A ještě se z toho opálil. Krásný.
0: Já ti najdu dokonce fotku dobovou z toho.
1: No, to,
0: myslím,
1: ale
0: že
1: to
0: jsem se, jednou jsem ji prezentoval veřejně.
1: A na jakou barvu jsi to natíral? Ještě
0: na bílou. Ta bílou. Já nemůžu dělat reklamu, nebo prostě ta společnost furt jako funguje a ta má v barvách zelenou a bílou. Takže jsem pracoval jenom s těmahle dvouma barvama. Já bych se tím nezdržoval, já jsem ještě neskončil.
1: V Bromově? Zelená
0: bílá. Bromově, ano, to dlouholetý sponzor našeho festivalu. No, to je celý, Ježíš Maria. Pojďme dál, protože já mám tak já, kdybych se tě zeptal, kdo asi při hudbě Kokot Minut by mohl mít ještě dneska narozeniny, tak já ti garantuju, že bys to stejně neuhodl.
1: Tak počkej. Celer to nebude, Tom vím, že ten má narozeniny, takže já to vím. Martin Švec, ten má taky narozeniny, kdy já to vím. To znamená, že narozeniny musí mít někdo jiný z Kokot Minut.
0: No a nebo taky vůbec.
1: Co?
0: Ne, to by bylo samozřejmě nadlouho, já tady zdravím na dálku ženu, která Kokot Minut má velmi ráda, taky by se pro ně roztrhala. A je to novinářka Hanka Bukáčková, která má dneska stejný věk jako já, bych tak řekl kulantně. No, je to taky 86. ročník, na to se tě nebudu ptát, protože bys to taky nedal. No a já jí přeju všechno krásný, ať se jí daří a ať nadále tak horlivě píše o nás chudebnících.
1: Ona o vás dlouho nenapsala nic pěknýho, taky tak trošku lezeš, viď?
0: Tak jako pěknýho o nás vždycky jako píše, ale dlouho nic nenapsala, to je pravda.
1: No,
0: to
1: taky je jste pravda. Dlouho nic dobrýho neudělali.
0: To je taky pravda.
1: Tak nemůžeš chtít, aby vás dobře někdo psal.
0: Já zase něco vymyslím, já něco vymyslím. No tak jo, tak všechno všem a pojďme.
1: A jdeme na všechno podstatný, co se děje.
0: Ano jo, ty furt taky brbláš.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ve Zlíně začne demolice zbytku vyhořelé budovy. Privatizace letiště je možná a Hradci Králové se vstup do pohárové Evropy vydařil. Torzo vyhořelé budovy ve Zlíně půjde k zemi. Stavební úřad vydal rozhodnutí o jeho neodkladném odstranění. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po dvou týdnech ve středu odpoledne. Majitel objektu odhadoval, že zbourání vyhořelé budovy zabere několik týdnů. Hasiči však zatím objekt společnosti nepředali. Požár způsobil škody za stovky milionů korun a zasáhl několik firem. Příčinu policie dál šetří. Alena Schillerová připouští plány na částečnou privatizaci pražského letiště. Teď se podle ministryně financí sice konkrétní kroky nedělají, ale do budoucna to nevylučuje. Premiér Babiš už dříve řekl, že stát by mohl dát na burzu menšinový podíl ve společnosti. Odbory letiště mimo jiné i kvůli tomu zůstávají ve stávkové pohotovosti. K záměru premiéra se kriticky vyjadřuje i opozice. Argumentuje tím, že jde o ziskovou společnost a kritickou infrastrukturu, která má být v rukách státu. Vodní záchranáři na Hracholuskách vyjíždějí i několikrát denně. Rekreantům a chatařům na oblíbené přehradě na Plzeňsku pomáhají často při alergických reakcích po bodnutí hmyzem. Letos už také hledali utonulého, pokračuje Klára Fajstová.
4: Alergie po bodnutí vosami, které lezou z otevřených plechovek, tvoří několik výjezdů týdně. Následují různá zranění při pobytu u vody, například rozseknutá kůže o kámen při dětské hře. Třetí nejčastější jsou zhoršení zdravotního stavu ve vedrech u dlouhodobě nemocných. Nejvíc práce měli vodní záchranáři na začátku prázdnin, kdy se teploty pohybovaly až kolem 40. Školní volno letos hned začalo tragédií. Poblíž hráze se utopil 17-letý chlapec.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hradci Králové se vstup do pohárové Evropy vydařil. V úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy vyhráli na hřišti norského Tromze 1-0. V závěru Otroky přiblížil postupu do další fáze druhé pohárové soutěže vítěznou trefou střídající Mick van Buren. Odveta je na programu za týden v Malšovické aréně. Poražený přejde do kvalifikace konferenční ligy. Jablonec bude naopak dohánět gólové manko. Do kvalifikace konferenční ligy vstoupil porážkou 2-3 v chorvatském Varaždínu. Odveta je na programu za týden na severu Čech. V kinech běží americká komedie Pozvání. Režisérka Olivia Wilde v ní namíchala koktejl, ve kterém s přibývajícím vínem padají zábrany. I ta nejtajnější sousedská tabu, pokračuje Saša Ptáčková.
5: Manželství Joea a Angel visí na vlásku. Když na večeři pozvou záhadné sousedy, nevinné setkání nabírá nečekaný směr. S přibývajícím vínem padají zábrany a na povrch vyplouvají tajemství i touhy, které mohou jejich vztahy navždy změnit.
6: We did come down here tonight to invite you.
7: Invite us.
8: To join us.
7: Us.
9: Me too.
1: Dnes by mělo být polojasno až oblačno, k tomu maxima do 25.
0: Děkujeme pěkně, další muzika před námi, Theory of a Deadman, vanastovky nebo taky YouTube.
3: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak, pojďme se podívat na další dopravu, opět za asistence Kuby. Nazdar, Kubo.
2: Hezké dopoledne do Rock Zone. V Praze na Strakonické ulici z centra u Dvoreckého mostu blokuje levý pruh nehoda osobáku s motorkářem.

0: povýší každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
7: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po půl jedenáctý, pojďme omrknout situaci v dopravě. Na dálnici D4 na 9,5 km směrem od Prahy na Strakonice stojí Ukrajince porouchaný vozidlo. Opatrně kolem D1 207 km směrem od Brna na Vyškov se srazilo osobní auto s nákladňákem. Zdržení bude narůstat. No a na průtahu Teplic na Masarykově třídě u Kruháče se střetlo osobní auto s nákladním. Nehoda se obešla bez zranění, blokovaný je jeden jízdní pruh.
0: Radio Rock Zone.
2: Málo která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Jejich debut z roku 2007 otřásl hit parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou, srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Na Plutahu Liberce za odbočkou na centrum města směrem od Turnova došlo k hromadné srážce dvou osobních a dvou nákladních aut. Následně došlo k další nehodě tří osobáků. Očekávejte velký komplikace, místo je průjezdný jedním pruhem a kolona má zatím přes kilometr. No a nebo ještě za zmínku stojí D1, jak jinak, dvoustej čtvrtý kilometr směrem z Brna na Vyškov se v koloně srazilo osobní auto s nákladňákem, blokuje jeden jízdní pruh. Za nehodou se vytvořila zhruba 3 kilometry dlouhá kolona.
0: Radio Rock Zone.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Three Days Grace na rádiu Rock Zone, minuta do 11. hodiny, hezký páteční dopoledne vám přeje Tomáš Freda, je tady taky Pešto, pojďme si dát další zprávy.
1: Dobré, pravé, pravé, dobré,
0: ano.
1: Tečka, páteční, teploty venku, skoro kolem 20, Parostelar dneska hrajou na Křížíkově fontáně v Praze, a nebo si můžete dát v Maštali Uražku v Rantířově, Krausberry a taky Shot Bull Band.
2: Oh yeah.
1: Jsou věci, co? Jmena všechno podstatný, co se děje?
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nikotin užívá v Česku víc než třetina mladých. V letadle nad Atlantikem se strhla bitka a Hradec vykročil do Evropy úspěšně. Policisté vyšetřují zvlášť závažný zločin. Došlo k němu v bytovém domě v Lesní ulici v Jablonci nad Nisou. Podle informací serveru Novinky by mělo jít o vraždu dítěte, které ubodala jeho matka. Poté se podle portálu CNN Prima News měla pokusit o sebevraždu. Policie oznámila, že nikomu z občanů žádné nebezpečí v souvislosti s touto událostí nehrozí. Víc informací zatím sdělovat nebude. Nikotin je v Česku stále v kurzu. Denně ho užívá více než pětina lidí. Mezi mladými ve věku od 15 do 24 let je to každý čtvrtý. Spolu se svátečními kuřáky je to takřka 40% uživatelů. Holdují především elektronickým cigaretám, nikotinovým sáčkům nebo vaporizérům. Vyplývá to z dat národního výzkumu užívání tabáku a alkoholu za minulý rok. Kromě závislosti varují odborníci před vlivem nikotinu na zdraví srdce a cév. U mladých lidí ovlivňuje i vývoj mozku. Státní zdravotní ústav se snaží prosadit důraznější opatření na ochranu mládeže, včetně regulace příchutí, reklamy a designu výrobků. Nikotin je v Česku stále v kurzu. Denně ho užívá více než pětina lidí. Mezi mladými ve věku od 15 do 24 let je to každý čtvrtý. Spolu se svátečními kuřáky... V letadle nad Atlantikem bylo rušno, strhla se tam hromadná bitka. Pilot stroj mířící z Tenerife do anglického Liverpoolu otočil a znovu přistál na Kanárském ostrově. Podle zpravodajského serveru BBC se na bitce podílelo asi 10 pasažérů. Podle deníku Sun šlo o britské občany. Co přesně konflikt vyvolalo, není jasné. Letištní policie výtržníky z letadla na Tenerife vyvedla. Stroj pak mohl znovu odstartovat.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalista Hradce Králové Mick van Buuren rozhodl jediným gólem o výhře od roku 1-0 nad norským klubem ve druhém předkole Evropské ligy. Brankář Hradce Králové Adam Zadražil zároveň předvedl několik skvělých zákroků a zneškodnil penaltu. Po konci zápasu van Buurena přirovnal k legendárnímu Argentinci Messimu. Ze samotného výsledku byl Zadražil nadšený.
4: Stromze určitě se nejmanšas předvedli v zápase a v ten poločas 1-0. Pro nás je dobrá výchozí pozice do té odvety, takže věřím, že doma na ten náš výkon, řekněme, spíš z druhého poločasu navážem a podaří se nám postoupit.
1: Naopak Jablonec bude v domácí odvetě dotahovat. V úvodním zápase druhého předkola konferenční ligy prohrál s chorvatským Varaždínem 2-3. Nové album Oasis asi jen tak nebude, potvrdil to sám frontman britské kapely Liam Gallagher. Když se jeden z fanoušků na sociálních sítích nové desky dožadoval, Gallagher poslal kamsi a uvedl i svoje důvody. Není prý připravený na kritiku, která by přišla ve chvíli, kdyby se alba během první hodiny neprodalo 100 milionů kusů, kdyby nevyléčilo národu zápach z úst a zácpu, kdyby nevrátilo share mládí a neudělalo ještě další zázraky. Gallagher ale naznačil, že naživo ještě zahrají. Dnes čekejte polojasno až oblačno, maxima 25.
0: OK, pojďme zpátky k muzice, dáme si AC/DC, Foo Fighters nebo taky Davea Gehena.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.15, Kuba, jak to vypadá?
2: Čau Tome, pěkné dopoledne. Omezený provoz je momentálně na nájezdu z jižní spojky na 5. května směr Brno. Očekávejte silný provoz od Krče. Zdržíte se v kolonách v obou směrech na Vlozdnově ulici, konkrétně před muzeem kolem 10 minut a okolo 5 minut před Hlávkovým mostem, kde je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Ucpávají se tunely Blanka před výjezdem do Nové Polotavské na cestě ze Smíchova a s kolonou počítejte na Pražském okruhu, konkrétně ve směru k dálnici D1 v úseku mezi Zlíčínem a Ořechem. Z Global Assistance z Kuba.
1: Díky Kubo za info, dáme si Rolling Stones in the Stars.
0: Radio Rock Zone.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Prosecco přesně v italském stylu?
10: To je Mionetto.
9: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
10: Mionetto.
9: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
10: Mionetto.
9: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
10: Mionetto. Víc než jen prosecco.
11: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne. Na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone počasí.
1: Jdem to omrknout, jak to vypadá. V tuhle tu chvíli jsme na 20 stupních, skoro jasno. Dnešek bude ovšem převážně oblačný až polojasný ve východní polovině území s lokálními přeháňkami. Teploty do 25, v noci to klesne k nějakým 10 stupňům, no a sobota bude jasná až polojasná. Teploty zase o kus vyšší, 24 až 29 stupňů.
0: Radio Rock Zone.
2: Málo která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Její debut z roku 2007 otřásl parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Yes, ode mě je to pro dnešek všechno. O 12 s váma Pešto, krásný pátek vám přeju, samozřejmě užijte taky celý víkend. Slyšíme se zase společně po víkendu hned v pondělí. Do té doby čus.
1: Radio Rock Zone.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fructis šampon za 99,90 a Viskas kapsičky pro kočky 40x85 gramů za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
7: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Pixies a jejich pecka The Vegas Suite na rádiu Rock Zone. Máme skoro pravý poledne, dobrou chuť a dobrou piť vám od mikráku přeji Pišťák.
1: Nazdar,
0: samozřejmě. Teploty venku se nám pohybují kolem 20, jinak je pátek 24. července. Ve Vesci u Liberce pokračuje festival Benátská, nebo si můžete dát Perou Stellar v Praze na Křížikový fontáně. A pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Pohonné hmoty nadále zdražují, Rusko údajně chystá mobilizaci a v pražském čtvrtfinále jsou tenistky Krejčíková i Bejlek. Ceny pohonných hmot letí nahoru. Ještě minulý týden tankovali tuzemští řidiči třetí nejlevnější naftu v Evropské unii. V neděli skončilo vládní zastropování cen. Hned druhý den přišel propad v žebříčku 27 států o 7 míst. Diesel zdražil v Česku za týden o více než 4 koruny za litr a bude hůř. Podle deníku Právo analytici počítají, že cenový nárůst u nafty se může do konce července přiblížit dalším 2 korunám za litr. Benzín zdraží asi o korunu. Podle společnosti CCS se benzín prodává za průměrné 42 koruny, nafta za 42,20. Ostravu čekají dopravní komplikace. 1. srpna začne oprava téměř 6 kilometrů dlouhého úseku frekventované Rudné ulice. Práce potrvají 3 týdny. Doprava v jedné z nejvytíženějších dopravních tepen v kraji bude svedena do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl říká, že práce rozdělili do 2 etap.
3: Vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve 2 až 3 směnném provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 tisíc tun materiálu, což představuje přepravu přibližně 100 tisíc tun různé hmoty v krátkém časovém období.
0: Rusko připravuje mobilizaci, zároveň se chystá na občanské nepokoje, které by ji provázely. Informují o tom američtí analytici z Institutu pro studium války, kteří své tvrzení opírají o nově přijaté ruské zákony. Konkrétně jde o to, že státní Duma schválila návrh zákona, který umožňuje občanům se záznamem v trestním rejstříku uzavírat smlouvy s ruským ministerstvem obrany během období formální mobilizace. Před ruskou mobilizaci tento týden varovali také Ukrajinci. Kreml se ale k tomuto kroku neuchýlí dříve než po zářijových volbách do státní Dumy.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Tenistky Krejčíková a Bejlek prošly v Praze do čtvrtfinále. Barbora Krejčíková porazila Krajanku Lucii Havlíčkovou. O příčku níž postavená Bejlek deklasovala Marii Timofejevovou z Uzbekistánu. Mezi 8 nejlepších hráček prošly už ve středu také Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková. John Lydon alias Johnny Rotten svým bývalým spoluhráčům ze Sex Pistols nikdy neodpustí. Naštvali ho mimo jiné tím, že se dali znovu dohromady bez něj. Navíc jim nikdy neodpustí způsob, jakým proti němu rozdělili soudní spor v době, kdy jeho žena Nora umírala na Alzheimerovou chorobu. To přibral vysloveně jako podlost a mimořádně bezohledný čin. Spor z roku 2021 se týkal seriálu Pistol režiséra Dannyho Boyla. Johnny Rotten se v něm snažil zabránit použití hudby Sex Pistols, ale prohrál a musel uhradit vysoké soudní náklady. Dnes čekejte polojasno až oblačno, maxima k 25. A teď už nečekejte, tady máte další muziku, před náma jsou polední 90. Tedy Proud a nebo Guano Apes.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone.
1: It's a rainy afternoon.

0: Iggy Pop a Kate Pearson, klasická věc Candy na Radio Rock Zone ve 12 hodin a 18 minut.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na D11 na 23. a půltým kiláku u Sacký ve snědu na Jaroměř došlo ke střetu dvou osobáků. Kolonka má příjemný 3 kilometry, tak si to v ní hezky užívejte. A pokud jste třeba na D1, tak tam na 204. kilometru směrem z Brna na Vyškov v koloně se střetnul osobák s nákladňákem. Tam to bude taky veselý. Před náma Van Halen a pecka Can't Stop Loving You.
1: Radio Rock Zone.

0: Two Babies, Vypsaná fixa, Vohnout a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltská noc 2026, opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokovej živáku non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jste naladěni na Rádio Rock Zone a jste naladěni dobře, samozřejmě 12 hodin 34 a půl minuty v Praze v Sokolovské ulici před křižovatkou na Balabence směrem do centra. Bude v pravém pruhu probíhat práce na silnici. Mám to tady hlášený ode dneška, tak s tím počítejte. No a my pojďme na další muziku, dáme třeba Stone Temple Pilots.
0: Rádio Rock Zone.
2: Málo která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Její debut z roku 2007 otřásl parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou, srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pearl Jam za náma ve 12 hodin 4 a 40 minut. V tunelu Mrázovka v Praze směrem k Barandáku havarovali dva osobáky, blokují částečně provoz. Kolona se tvoří z Davidského tunelu, tedy z Blanky, a na D1 na sjezdu z D1 na Divišov na 41. kilometru směrem od Prahy se srazil nákladák s dodávkou. Počítejte mi tam s omezením. Před náma Cure a jejich Friday I'm in Love.
0: Radio Rock Zone.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
7: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone.
8: Muzika na tělo.

0: ACDC a jejich Thunderstruck na Radio Rock Zone ve 12.58. Krásný, pravý, raný, poctivý, nefalšovaný, tradiční, páteční, zasloužený odpoledne. Vám od mikráku přeje Pišťák. Taky přeju pěkný 50. Honzovýho Molovi z Vohnoutu. Přeju vám pěknou zábavu, kdo vyrazíte večer do Krosu v Praze v Holešovicích na Zrní. A pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na Radio Rock Zone.
0: Do Česka se vrátí vedra, ve Zlíně začne demolice zbytku vyhořelé budovy a nové album Oasis nebude. Meteorologové vyhlíží v počasí razantní zlom. Do Česka se mají totiž už brzy vrátit vedra, očekávají teploty kolem 40. Oteplovat se začne o víkendu. Současné meteorologické modely předpovídají velmi teplý přelom července a srpna. Počasí by dokonce znovu mohlo přinést rekordy. Torzo vyhořelé budovy ve Zlíně půjde k zemi. Stavební úřad vydal rozhodnutí o jeho neodkladném odstranění. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po 2 týdnech ve středu odpoledne. Majitel objektu odhadoval, že zbourání vyhořelé budovy zabere několik týdnů. Hasiči však zatím objekt společnosti nepředali. Požár způsobil škody za stovky milionů korun a zasáhl několik firem. Příčinu policie dál šetří. Vodní záchranáři na Hrocholuskách vyjíždějí i několikrát denně. Rekreantům a chatařům na oblíbené přehradě na Plzeňsku pomáhají často při alergických reakcích pobodnutí hmyzem. Letos už také hledali utonulého, pokračuje Klára Fajstová.
2: Alergie pobodnutí vosami, které lezou z otevřených plechovek, tvoří několik výjezdů týdně. Následují různá zranění při pobytu u vody, například rozseknutá kůže o kámen při dětské hře. Třetí nejčastější jsou zhoršení zdravotního stavu ve vedrech u dlouhodobě nemocných. Nejvíc práce měli vodní záchranáři na začátku prázdnin, kdy se teploty pohybovaly až kolem 40. Školní volno letos hned začalo tragédií. Poblíž hráze se utopil 17-letý chlapec.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hradci Králové se vstup do pohárové Evropy vydařil. V úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy vyhráli na hřišti norského Tromsø 1-0. V závěru otroky přiblížil postupu do další fáze druhé pohárové soutěže vítěznou trefou střídající Mick van Buren. Jablonec bude naopak dohánět gólové manko. Do kvalifikace konferenční ligy vstoupil porážkou 2-3 v chorvatském Varaždinu. Odveta je na programu za týden na severu Čech. Nové album Oasis asi jen tak nebude, potvrdil to sám frontman Liam Gallagher. Když se jeden z fanoušků dožadoval na tuto informaci, Gallagher ho poslal kamsi a uvedl i důvody. Není prý připravený na kritiku, která by přišla ve chvíli, kdyby se alba během první hodiny neprodalo 100 milionů kusů, kdyby nevylečilo národu zápach z úst a zácpu, kdyby nevrátilo šer mládí a neudělalo ještě další zázraky. Gallagher ale naznačil, že naživo ještě zahrají. Dnes by mělo být polojasno až oblačno, k tomu maxima do 25. A teď by nás měli čekat Red Hot Chili Peppers a tak se skutečně stane.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Pet Sematary a pecka od Remons, kterou později předělal i nejen Plexis. 13 hodin, 10 minut, to je aktuální čas.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na trase mezi Humplem, tedy Humpolcem a Havlobrodem na úrovni Michalovic došlo ke střetu osobáku s nákladňákem. Neprojízdnej je jeden pruh a na D3 na 71. kilometru ve směru do Českých Budějovic tady mám hlášeno, že se tam pohybují lidé. Zda se stále pohybují nebo už jenom nehybně leží, to už nejbližší info nemám. Každopádně pozor, no a před náma Revivalists a jejich pecka Hardstop.
1: Radio Rock Zone.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
8: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
9: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Foo Fighters a živá verze pecky Times Like These na Radio Rock Zone ve 13.26, skoro.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na průjezd do Havířova směrem na Ostravu v Těšinské ulici, dobře, bude mluvit normálně, u Kauflandu bourali dva osobáky, zdržení je minimální, když tak jim to tam přeložte, koho se to týká, a nebo mezi Hlubokou nad Vltavou a Českýma Budějovicema stojí porouchaný auták, pozor, do něj nevlítnete. Před náma Linkin Park a pecka z jejich nový éry už s Emily Armstrong, Two Faced.
2: Málo která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Její debut z roku 2007 otřásl parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Na Duan by the Dust a Queen na Rádiu Rock Zone ve 13.33.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: V Jablonci nad Nisou v Horní ulici srazil osobák cyklistu, je to se zraněním, takže pozor. V Horní ulici, no a jinak hlavní tahy zdají se být průjezdný bez nehod. Koukám ještě na tu proklatou D1, jo, tak D1 sice dobrá, ale D11 na 22. a půltým kilometru směrem na Jaroměř se srazily dva osobáky. Blokují jeden pruh, kolona má zhruba 3 kilometry. Teď už Loufaná Neghagen.
1: Radio Rock Zone.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Na Radio Rock Zone dozněla spolupráce Aerosmith s Youngbloodem, song My Only Angel. Tak za minutu a pár vteřin je tady 14. hodina a od mikráku švás tuhle chvíli zdraví Šimon Kalousek. Krásný páteční odpoledne 24. července 2026. Koukám, že Kristýny mají dneska svátek, tak dáme všechno krásný. Se mnou už ve studiu taky Veronika, pojďme dát první společný zprávy. Ahoj.
1: Čau, pěkný pátek. My ještě mrkneme před zprávama, kam můžete večer vyrazit za živou muzikou. V rokový stodole v Zahrádkách, dneska Flereti, v Maštali u Šašků v Rantířově, Krausberry a potom následuje After Party. Na Křižíkově fontáně v Praze dneska Parov Stelárno a v Krosklubu Zrní v Praze. Vy samozřejmě sledujte naše sociální sítě nebo navštivujte naše webovky www.rockzone.cz, konkrétně sekci Club Live. Každý den tam máte tipy, kam můžete večer za živou muzikou. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vyhořelou budovu ve Zlíně musí odstranit do půlky prosince. TikTok porušuje pravidla a brněnští policisté budou v pohotovosti. Vyhořela budova ve Zlíně musí jít do půlky prosince k zemi. Majiteli tedy společnosti Cream to uložil stavební úřad. Zdraví a život ohrožující části stavby musí odstranit dokonce do 6 týdnů. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po téměř 2 týdnech, a to ve středu odpoledne. Zatím ale objekt majiteli nepředali. Pokračuje tam vyšetřování. Ostravští lékaři se snaží zjednodušit třídění pacientů po zranění hlavy. Pomoci by mohlo vyšetření biomarkerů z krve. Někteří pacienti by tak nemuseli absolvovat vyšetření na počítačovém tomografu, které je vystavuje ionizujícímu záření. Více zjistila naše reportérka Eva Panošová.
3: Fakultní nemocnice Ostrava do konce srpna nabírá pacienty do pilotní studie. Jedná se o lidi, kteří v posledních 12 hodinách utrpěli úraz hlavy a je u nich provedeno CT vyšetření i odběr krve. Pokud výsledky studie potvrdí, že biomarkery spolehlivě dokážou vyloučit poranění mozku, může být tato metoda v budoucnu zavedena do klinické praxe v České republice. Případů, kdy se na CTčku po úderu do hlavy neprokáže žádný významný nález, je za rok až 40%. Pacient tak zbytečně stráví v nemocnici nejméně 4 hodiny. Vyšetření biomarkerů by mohlo vyřešit problém za výrazně kratší dobu.
1: TikTok porušuje pravidla. Uvádí to Evropská komise. Ta předběžně shledala, že čínská sociální síť pro sdílení krátkých videí ignoruje unijní nařízení o digitálních službách. Nedostatečně podle ní chrání nezletilé v online prostředí. TikToku za porušení unijních pravidel hrozí vysoká pokuta.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policie v Brně bude v pohotovosti. Na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna se připravují jihomoravští policisté i brněnští strážníci. První zkouškou bude zítřejší utkání zbrojovky proti AC Sparta Praha, na které budou dohlížet desítky státních a městských policistů. Prvolibovou příslušnost bude v Brně hájit kromě zbrojovky i Artis Brno. Arakaini pouští do světa lahůdku. Jeho přelomové album Salto Mortale vydává poprvé na vinilu. Deska z roku 1993 je podle kytaristy a zakládajícího člena Arakainu Jiřího Urbana první a zatím i poslední, kterou produkoval někdo jiný než kapela sama, a sice Miloš Doležal. Vzniklo tak ne na tvrdé písničkové album, které Arakainu přineslo další fanoušky. Album tehdy kapela nahrála v ostravském studiu Citron, ještě s tehdejším frontmanem a vrchním textařem Alešem Brichtou. V noci bude jasno až polojasno, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích až k 5. Zítra nás čeká jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně, po 14. hodině si tady zahrajeme Papa Roach, taky Dana Landu a na úplný úvod kapelu Vietus a jejich hitovku Teenage Dirtbag.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: V roce 1979 vydali legendární The Clash slavný dvojalbum London Calling, no a tohle byl titulní song právě z něj na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak 14 hodin 17 minut, pojďme na silnice a začneme tady v Praze. Marku, jak to vidíš, ahoj.
2: Ahoj Šimone, nehoda dvou osobních aut překáží ve Strahovském tunelu ve směru na Smíchov. Do Kolony vjedete v Povltavské u Bulovky a taky v Holešovičkách směrem od Letňan. Hodně plná je Vilznova ulice mezi Hlávkovým mostem a muzeem ve směru na Pankrác. Popojíždí se také na příjezdech do Kbelské, Znovopatské a Cínovecké. A ucpaný je Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Z Global Assistance, Marek.
0: Marku, děkuju. Na Praze západ mezi Řitkou a Všenory u Černolic se srazily dvě dodávky a vozovka je průjezdná Kyvadlově, dávejte tam pozor. V Plzni v Kotarovské ulici na křižovatce s Blatenskou havaroval osobák, počítejte tam s omezením. Na Kroměřížsku mezi Hlinském pod Hostýnem a Bílavském narazilo osobní auto do dopravního značení, vozovka je s opatrností průjezdná Kyvadlově a pozor taky na Frýdeckém Místecku v Dobré na kruhovém objezdu směrem na Nošovice, tam se srazily tři osobní auta, počítejte s omezením, zdržení je zatím minimální. Tak jo, čeká nás Meredith Brooks a předtím taky horká novinka od švédských Europe, The Cult of Ignorance.
1: Radio Rock Zone. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
9: Hit sezóny na Rádio Rock.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Aktuální teploty v Česku kolem 23 stupňů, k tomu vesměs polojasno. V noci na zítřek nás čeká taky nebe bez mraků, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, zítra pak slunečno a nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Za chvíli Accept a předtím taky Ozzy Osbourne, Crack Cocaine.
2: Málo která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Její debut z roku 2007 otřásl parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou, srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak před správama v celou ještě jeden rychlej pohled na dopravu. Aktuálně pozor v Děčíně v Benešovské ulici, došlo tam k havárii dvou osobních aut. S opatrností projedete jedním pruhem. V Chebu v Pivovarské ulici na křižovatce s Žižkovou bouraly dvě osobní auta. Na dálnici D35 u Olomouce na 275. kilometru směrem od Ostravy probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě. Kolona se tam zatím netvoří, provoz je omezen částečně. Ještě jednou Olomoucko, na příjezdu do Nedvězí směrem od Hněvotína došlo ke střetu osobního auta s nákladním, místo je průjezdní Kivadlově. Na příjezdu do Žďáru nad Sázavou od Nového Města na Moravě bouraly dvě osobní auta a neprůjezdný je jeden jízdní pruh, čekejte tam zdržení. A aby toho nebylo málo, pozor taky ve Vyškově ve Sportovní ulici, došlo tam ke střetu osobního auta s chodcem, počítejte s omezením provozu.
0: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
8: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
9: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone.

0: Australská legenda AC/DC je jejich klasika z roku 1990 Money Talks na rádiu Rockzone. Za necelou minutu je tady 15. hodina, přátelé, od mikrofonu vás znovu zdraví Šimon Klausek, přeju pohodový páteční odpoledne, se mnou ve studiu už taky Verča, pojďme na další zprávy, ahoj.
1: Ahoj, dneska ještě než dáme zprávy, tak připomenu, že včera odstartovala Benátská u Liberce, takže kdo by měl čas a chuť, tak vyražte, bude to celý víkend v Crossklubu v Praze, dneska vystoupí Zrní, no a jestli tohle to není úplně váš válek čaje, tak se mrkněte k nám na web do sekce Club Life, máte tam další tipy, kam můžete večer vyrazit za živou muzikou. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na Frýdecko-Místecku v noci zemřela 14-letá dívka. Ceny paliv drtí Ameriku a nové album Oasis zřejmě jen tak nebude. Na Frýdecko-Místecku v noci zemřela 14-letá účastnice dětského tábora. Nepřežila dopravní nehodu osobního auta u Brušperku, kdy vozidlo skončilo v příkopu. Za volantem seděla 23-letá řidička, která spolu s dalšími dvěma nezletilými spolujezdkyněmi vyvázla s lehčími zraněními. Válka na Blízkém východě vyhnala v Americe ceny paliv nad kritické hodnoty. To okamžitě pocítili tamní řidiči a cestující. Letní dovolené se teď lidem kvůli drahé ropě výrazně prodraží. S benzínem prudce zdražují také letenky.
3: Ceny u benzínových pump letí vzhůru. Válka na Blízkém východě je tady v USA vyhnala opět nad kritickou hranici $4 za galon. V Kalifornii řidiči platí dokonce přes $5.50, což je přepočtu asi 32 korun za litr. Američané v anketách neskrývají frustraci a kvůli drahému palivu některé rodiny ruší nebo zkracují plánované cesty. Extrémní náklady totiž okamžitě vystřelily nahoru i ceny letenek, a to jak na vnitrostátních, tak i na zaoceánských linkách. Ze Spojených států Hedvika Meller.
1: Letecká společnost Qantas míří vysoko. Její speciálně upravený letoun se dnes po více než 19 hodinách nepřetržitého testovacího letu dostal z Francie až do Austrálie. Jak upozornil server Seznam zprávy, společnost se tak přiblížila k zahájení nejdelšího pravidelného leteckého spojení na světě.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalová Sparta je blízko příchodu Haalandova bratrance. Na Letnou by se měl podle zdrojů z pravodarského portálu infotbal.cz stěhovat norský útočník Braut Brunes. Jde o bratrance slavného Erlinga Haalanda, který zářil v dresu Norska na mistrovství světa. Brunes by měl právě v Praze podstupovat zdravotní prohlídku a Sparta by za něj měla zaplatit v přepočtu 120 milionů korun. Nové album Oasis asi jen tak nebude. Potvrdil to sám frontman britské kapely Liam Gallagher. Když jeden z fanoušků na sociálních sítích nové desky dožadoval, Gallagher ho poslal kamsi a uvedl i svoje důvody. Není prý připravený na tu kritiku, která by přišla hned ve chvíli, kdyby se alba během první hodiny neprodalo 100 milionů kousků, kdyby nevyločilo národu zápach z úst a zácpu, kdyby nevrátilo šer mládí a neudělalo ještě nějaké další zázraky. Gallagher ale naznačil, že naživo ještě zahrají. V noci nás čeká jasno až polojasno, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích až k 5. Zítra bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně, po 15. hodině nás tady z muziky čekají Rise Against, dáme si taky Luci a na úvod hodiny kapelu 30 Seconds to Mars se songem From Yesterday, tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Guns N' Roses, rok 1987, kdy vyšlo jejich zásadní album Appetite for Destruction, na kterém najdete i tuhle pecku Welcome to the Jungle.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 15 hodin 18 minut, čas na další dopravní informace. Z Prahy se hlásí Marek, ahoj.
2: Ahoj, Šimane, ucpaný je Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Hodně plná je kvůli tomu i D5 před Prahou od 7. kilometru. Dlouhé zdržení naberete před sjezdy na Kelskou. V Cínovecké si postojíte od Zdib a v Novopatské od Černého mostu. Další kolony jsou ve východní části Pražského okruhu mezi D11 a Štěrboholy a taky v Liberecké ve směru z centra. Z Global Assistance Marek.
0: Marku, díky. Pozor taky na trase mezi Karlovými Vary a Bochovem u Andělské hory. Došlo tam k dopravní nehodě osobního auta, který skončilo mimo komunikaci. Provoz je řízený kyvadlově. Počítejte se zdržením v obou směrech. Na trase z Havlíčkova Brodu na Žďár nad Sázavou za Sázavou se srazilo osobní auto s motorkářem. Projedete tam jedním pruhem. Za výjezdem z Horonína v Pánově směrem na Kyjov havarovaly dvě osobní auta. I tam se projíždí kyvadlově. V Brně v Kounicově ulici na křižovatce s Nerudovou se srazilo osobní auto s tramvají a pozor taky na Olomoucku na místní silnici v Nových Zámkách směrem do Litovle, tam stojí v jízdním pruhu poškozený karaván, projíždějte tudy opatrně. Čeká nás Guano Apes a předtím taky aktuální věc od The Strokes, Go in Shopping.
1: Radio Rock Zone.

0: mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelts Kános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rockzone.
8: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

Tipo, digam.

0: Před 14 dny vyšla nová deska legendárních Rolling Stones Foreign Tongues. My jsme si je teďka ovšem dali s daleko starším songem Miss You a dali jsme si to v živém provedení. No a celý dnešní večer vysílání Rádia Rock Zone, respektive velká část večera, bude právě ve znamení živáků. Jednak mezi 18. a 19. hodinou samozřejmě náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. No a potom od 20. hodin jeden speciální živák, protože tady odvysíláme koncert kapely Škvor. Tak na to si určitě udělejte večer čas. No a když už jsme u té živé muziky, pojďme se rovnou podívat na dnešní koncerty.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Tak samozřejmě ve Vesci u Liberce dneska pokračuje dalším dnem festival Benátska. Program je opravdu nabitej. Já bych z toho dnešního vypíchnul třeba švédský rockset, zahraje taky Vypsaná fixa, Činasky, Žlutý pes a nebo taky zmiňovaný Škvoři. V Krosu v Holešovicích, tady v Praze dneska kapela Zrní a na Křižíkově Fontáně rakouský projekt Parovstellar. No a chcete-li si udělat výlet někam dál od Prahy, tak v Rokový stodole v Zahrádkách dneska kapela Fleret. Komplet to všechno najdete i na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. Tak zpátky k muzice, tady na rádiu Rock Zone čekají nás Deep Purple a taky švédský Ghost, Call Me Little Sunshine.
2: Málo která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Její debut z roku 2007 otřásl parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme ve čtyři s Verčou další zprávy, tak se ještě jednou podíváme v téhle hodině na silnice. Marku, jak to vypadá v Praze? Ahoj.
2: Ahoj Šimone, hodně plný je Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Postojíte si proto i na D5 před Prahou od 6. kilometru. Pomalu tedy na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. Další kolo nevidíme před sjezdy na Kbelskou. V Novopatské se zdržíte od Černého mostu a v Cínovecké od Zip. Z Global Assistant Marek.
1: Marku, díky. Pozor aktuálně taky v Kolíně na nájezdu z Havlíčkové ulice na obchvat města. Tam šetří policie nehodu dvou osobních aut. Počítejte s nárazovým zdržením. Na Liberecku mezi Frýdlantem a Polskem na úrovni Kunratic došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut. Čekejte tam omezení provozu. Na Pelhřimovsku před Košiticemi směrem od Čechtic havaroval motorkář. V Brně ve Štefánikově ulici na křižovatce s Domažlickou došlo ke střetu osobního auta s tramvají. Provoz je tam částečně omezen. A na Olomoucku mezi Bílou Lhotou a Nasobůrkami u odbočky na Mladeč srazil motorkář chodce.
0: Radio Rock Zone.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Finská kapela Nightwish nás se svým songem Live to Tell the Tale doprovodila tady na rádiu Rockzone k 15. hodině a 59. minutě. Z moderátorského křesla vás zdraví Šimon Kalousek opětovně, krásný páteční odpoledne, se mnou ve studiu už taky Veronika, pojďme na další informace, ahoj.
1: Ahoj, já jenom ještě před těma zprávama tady zmíním jeden hudební tip. V rokový stodole Zahrádky dneska vystoupí Flereti. Jestli chcete něco jiného nebo někde jinde, tak mrkněte k nám na web do sekce Club Life nebo na naše sociální sítě, máte tam tipy, kde a co se večer hraje. No a teď už dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česko a Čína budou řešit zadrženého Čecha. TikTok porušuje pravidla a brněnští policisté budou v pohotovosti. Při jednání v Číně padly nové informace o zadrženém Čechovi. Ministr zahraničí Petr Macinka to řekl při odjezdu z návštěvy Chorvatska s tím, že Čech byl v Číně na soukromé návštěvě. Podrobnosti Macinka projedná s diplomaty po návratu z cest. Kauzu muže vyšetřovaného kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti budou řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti. Čeští vědci vyvinuli aplikaci na odhalení problémů s pamětí. Je volně přístupná na internetu zdarma a testování probíhá anonymně. Samotestování trvá 11 minut a je založené na opakování vět nebo popisu obrázků. Výsledek porovná umělá inteligence, kterou vědci naučili rozeznat řeč zdravého a nemocného člověka. Lubomír Šmíd z katedry kybernetiky Západočeské univerzity vysvětluje, že jde o nástroj, který dokáže odhalit problémy už v zárodku.
3: Výsledkem je výstup ve formě, my tomu říkáme kognitivní report, kde tomu uživateli řekneme jeho celkový výsledek a hned ten uživatel vidí srovnání se zdravou populací, osobami s mírnou kognitivní poruchou nebo případně již diagnostikovanou demencí.
1: Aplikaci si můžete otevřít na počítači nebo tabletu. Digitální diagnostika je určená pro lidi, kteří si chtějí ověřit, jak na tom jsou s řečí a s pamětí. Samotest odborníci doporučují i těm, kteří mají v rodině člena, kterému lékaři diagnostikovali demenci. Aplikace se jmenuje DigiDiadem a lze ji najít pomocí internetového vyhledávače. TikTok porušuje pravidla. Uvádí to Evropská komise, která předběžně shledala, že čínská sociální síť pro sdílení krátkých videí ignoruje unijní nařízení o digitálních službách. Nedostatečně podle ní chrání nezletilé v online prostředí. TikToku za porušení unijních pravidel hrozí vysoká pokuta.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Policie v Brně bude v pohotovosti. Na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna se připravují jihomoravští policisté i brněnští strážníci. První zkouškou bude zítřejší utkání zbrojovky proti AC Sparta Praha, na které budou dohlížet desítky státních a městských policistů. Prvoligovou příslušnost bude v Brně hájit kromě zbrojovky i Artis Brno. V kinech běží americká komedie Pozvání. Režisérka Olivia Wilde v ní namíchala koktejl, ve kterém s přibývajícím vínem padají zábrany a i ta nejtajnější sousedská tabu. Pokračuje naše Saša Ptáčková.
4: Manželství Joea a Angel visí na vlásku. Když na večeři pozvou záhadné sousedy, nevinné setkání nabírá nečekaný směr. S přibývajícím vínem padají zábrany a na povrch vyplouvají tajemství i touhy, které mohou jejich vztahy navždy změnit.
5: We did come down here tonight to invite you.
6: Invite us to join us.
7: Us. Me too.
1: V noci bude jasno až polojasno, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích až k 5. Zítra bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, nabídka muziky po 16. hodině Avantázia, Fanánek s kapelou Alkohol a na úplný úvod Linkin Park Leave Out All The Rest.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: V roce 1974 vydala legendární britská kapela Slade album, který se jmenovalo Slade in Flame, a najdete na něm i tuhle hitovku Far Far Away, která právě teď doznívá na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 16 hodin 18 minut, pojďme se znovu podívat na dopravu, jak to vypadá teďka v Praze, to už nám řekne Marek z Global Assistance, ahoj.
2: Ahoj Šimone, na pražském okruhu na 18,5 kilometru ve směru do Modletic stojí porouchané vozidlo, kolona se táhne od Zličína a postojíte si taky na D5 před Prahou od 6. kilometru. Dlouhé zdržení naberete před sjezdy na Kbelskou, v Cínovecké si postojíte od Zip a v Novopatské od Černého mostu. A bouralo se na jižní spojce ve směru na Černý most za Lanovým mostem. Do kolony vjedete u Spořilova. Z Global Assistance Marek.
0: Marku, děkuju, mám tady ještě jednu bouračku ze středních Čech. V Mělníku v Mladoboleslavské ulici u Lidlu došlo k havárii osobního auta s motorkářem. Počítejte s omezením a nárazovým zdržením. Za chvíli Rammsteini a taky novinka od Foo Fighters Window.
1: Radio Rock Zone. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
7: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
8: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rockzone.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Rock Zone počasí.
1: Aktuální teploty příjemné 24 stupňů, k tomu povětšinou slunečno. V Česku v noci na zítřek nás čeká taky nebe bez mraků, ale počítejte s tím, že se může ochladit až na 7 stupňů, v údolích až dokonce na 5. No a zítra přes den zase hezky slunečno a nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Čekají nás Iron Maiden a čekají nás taky YouTube za chvíli Song of the Future.
2: Málo která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Její debut z roku 2007 otřásl parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 16:41, ještě jednou se v téhle hodině podíváme na dopravu. Marku, jak to vypadá v Praze? Ahoj.
2: Ahoj Šimone, ucpaný je stále pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Proti směru se zdržíte mezi Zbraslaví a Barandovem. Nehoda přikáží na jižní spojce směrem na Černý most za Lanovým mostem. Popojíždět budete od Záběhlic a hodně plný je příjezd do Kbelské, Cínovecké od Zdib a o nic lepší to není ani v Novopatské. Tam si postojíte od Černého mostu. Z Global Assistance, Marek.
1: Marku, díky, a ještě Prahu doplním. Pozor na hájích, v Opatovské ulici u stanice metra se srazily 3 osobní auta a blokují jeden jízdní pruh, čekejte tam zdržení. Na Lounsku v Podbořanech ve Vroutecké ulici došlo k dopravní nehodě osobního auta s motorkou, provoz je tam částečně omezen. Na trase Sklatov na Strakonice v Katovicích havarovaly 2 osobní auta, místo je průjezdný Kevadlově, zatím bez kolon. Ve Slavkově u Brna v ulici Boženy Němcové bouraly 2 osobní auta, čekejte tam omezení provozu a pozor taky na trase mezi Slovenskem a dálnicí D8/40 na úrovni Třince, tam bouraly 2 osobní auta, neprůjezdný jeden jízdní pruh, zdržení je ale minimální.
0: Radio Rock Zone.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
5: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
4: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Později už tam budem?
10: Přestaň, ští mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
13: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
0: Radio Rock Zone.
14: Muzika na tělo.

0: Tak 16. hodině a 59. minutě jsme dokráčeli za doprovodu kapely Greta Van Fleet, song s názvem Meet in the Master. Tak v tuhle chvíli vás opětovně zdraví Šimon Kalousek od mikrofonu, krásný páteční odpoledne, se mnou už taky Veronika, pojďme na další zprávy, ahoj.
1: Ahoj, než se vrhneme na zprávy, tak koukneme, na koho se můžete těšit na Benátský u Liberce. Vystoupí tam Škvoři, kapela Roxette, Vypsaná fixa, Činasky, no a taky Žlutej pes. V Praze v Krosklubu, ku příkladu dneska večer Zrní, no a kdybyste ještě toho měli málo, tak třeba koukněte k nám na sociální sítě nebo do sekce Club Life na našem webu. Máte tam další tipy, kam můžete večer zajít, ostatně jako každý den. No a teď už se vrhneme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na Trutnovsku vyšetřují úmrtí dítěte. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup a tenistka Valentová si v Praze zahraje semifinále. Policie na Trutnovsku od víkendu vyšetřuje tragickou smrt 3letého chlapce. Ten zemřel, když během komunitního setkání v Žacléři spadl z elektrického stožáru. Podle iDNESu se děti v době neštěstí pohybovaly bez přímého dohledu dospělých. Policie to ale oficiálně nepotvrdila. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro neziskové organizace. Pocit tlaku při oslovení na ulici s žádostí o příspěvek je pro více než půlku lidí z velkých měst odrazujícím prvkem. V Česku panuje také nedůvěra kvůli obavě z podvodu. Některé neziskové organizace proto zavádějí jednotná pravidla, která to mají změnit. Alena Novotná z Lékařů bez hranic připomíná, že z pohledu neziskovek je příjem z daru na ulici důležitý.
3: Face-to-face fundraising vyžaduje počáteční investice, stejně jako jakákoliv jiná forma fundraisingu, ale to důležité je, že pak v budoucnu poskytuje velice stabilní a předvídatelné příjmy těm neziskovým organizacím, které pak mohou lépe využívat dary dárců.
1: V Německu startuje dopravně náročný víkend, jeden z nejvíc vytížených v roce. Německé autokluby varují, že se zbíhá několik z věcí. V letoviscích se mění turnusy rekreantů a dopravu komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a klíčových silnicích. V části Německa se navíc chýlí ke konci letních prázdnin. Portál magazínu Bild vyzval, aby cestu odložil každý, kdo může.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: 19-letá tenistka Tereza Valentová na štvanici zaválela. Na pražském turnaji světového tenisového poháru porazila obhájkyni titulu Marii Bouskovou a postoupila do semifinále. Během dneška můžete postup vybojovat ještě Sára Bejlek a jedna hráčka z dvojice Dominika Šalková, Barbora Krejčíková. Ty totiž za hodinu nastoupí proti sobě. Jonathan Davis do toho znovu praštil, zpěvák kapely Korn se v 55 letech potřetí oženil. Po 7leté známosti si vzal svoji přítelkyni Brittany Parisi a svatba to byla podle fotografií nečekaně okázala. Současná Davisova manželka provozuje vlastní módní butik a je zakladatelkou šperkařské značky Brittany Parisi Butik. Spolu s Davisem založili také prémiovou značku doplňků pro domácí mazlíčky, pojmenovanou po jednom z prvních hitů Kornů. V noci bude jasno až polojasno, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích až k 5. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Po 17. hodině si tady shodou okolností Jonathana Davise zahrajeme, ovšem ne s Kornama, ale solově. Předtím zazní taky Vanastovky a na úvod hodiny kanadský Nickelback a How You Remind Me.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Queen je jejich třetí album z roku 1974 Sheer Heart Attack, na kterém najdete i tuhle hitovku Killer Queen, která právě teď doznívá na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak, jdeme na silnice, 17 hodin 19 minut a začneme jako vždycky tady v Praze. Marku, ahoj.
2: Ahoj Šimone, ucpaný zůstává příjezd do Prahy po D8 od Zdíb až ke sjezdu na Kbelskou. Hodně plná je taky Novopatská od Černého mostu. Popojíždět budete na pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. V opačném směru vázne provoz mezi Lochkovem a Barandovem. Další kolony jsou na jižní spojce směrem na Smíchov mezi Krčí a Barandákem a v protisměru mezi Spořilovem a Štěrboholy. Z Global Assistance, Marek.
0: Marku, díky. Na dálnici D10 na 10. kilometru u sjezdu na pražský okruh směrem na Brno šetří policie nehodu dvou osobních aut, počítejte se silným provozem a kolonou. Na Praze východ mezi Zdiby a Líbeznicemi na úrovni Bořanovic bouraly dvě osobní auta, provoz je tam řízený kyvadlově, čekejte zdržení v obou směrech. Na D6C na 27. kilometru směrem na Karlovy Vary dva osobáky v sobě, kolona se tam ale zatím netvoří. V Liberci na silnici číslo 14 směrem z centra u sjezdu na Rochlickou se srazily dvě osobní auta, nehoda je se zraněním, projedete tam jedním pruhem. Liberecko ještě jednou, v Hodkovicích nad Mohelkou v Mánesově ulici dva osobáky v sobě, projíždějte s opatrností. A na Trutnovsku před Malou Úpou směrem od Pece pod Sněžkou se srazily dvě osobní auta, i tam čekejte omezení. Guns N' Roses nás čekají a předtím taky nový v našem playlistu, je to spolupráce dvou amerických kapel Yellow Card a Good Charlotte Bedroom Boasters.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
9: Kufr zbalený, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Judas Priestley, Heading Out to the Highway v živém provedení. No, dnešní večer na Radio Rock Zone bude do značné míry ve znamení živáků, protože jednak samozřejmě od 6 do 7 je náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, tedy hodinka výběru z těch nejlepších světových rockových živáků. No a potom od 20 hodin speciál odvysíláme tady živák kapely Škvor. Na to si určitě počkejte. Co dáme za chvíli? Survivor a taky Linkin Park a Heavy is the Crown.
1: Málo která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Její debut z roku 2007 otřásl parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou, srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na Rádiu Rock.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 17 hodin na 40 minut, před zprávama v 6 se ještě jednou podíváme, jak to vypadá na silnicích, no a situaci v Praze nám nejlíp popíše Marek z Global Assistance, ahoj.
2: Ahoj Šimone, stále jsou cpané příjezdy do Kbelské z Novopatské od Černého mostu a taky z Cínovecké od Zdib. Popojíždět budete na Pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem a pomalu to jede na jižní spojice směrem na Černý most mezi Záběhlicemi a Štěrboholy. Z Global Assistance, Marek.
1: Marku, díky. Na dálnici D1 na 17. kilometru směrem na Brno se srazily dvě osobní auta a kolona má v tuhle chvíli kolem 2 kilometrů. V Brně v Křenové ulici na křižovatce s Cyrilskou srazila tramvaj chodce, počítejte s omezením. Na Přerovsku v Tovačově v Široké ulici došlo k dopravní nehodě cyklisty, na místě probíhají vyprošťovací práce a pozor taky na příjezdu do Pohořelic od Znojma, dva osobáky v sobě, počítejte se zdržením v obou směrech.
0: Radio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen prosecco.
8: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
11: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rammstein je stará klasika Mutter na rádiu Rockzone. Tak, za pár vteřin tady máme 18. hodinu. Od mikrofonu vás tuhle chvíli znovu zdraví Šimon Kalousek. Krásný páteční podvečer. Před náma poslední předvíkendová hodinka živáků na tělo, tedy pravidelný pořad Nekonečný koncert. Předtím ale samozřejmě taky zprávy, který má dneska na starosti Verča. Ahoj.
1: Ahoj, je to tak. A než se vrhneme na ty zprávy, tak se mrkneme, kde večer hrajou. V Praze Křižíkova fontána, tak tam dneska vystoupí Parov Stellar. Zrní dneska v Cross klubu v Praze. A když se podíváme mimo Prahu, tak třeba Zahrádky v tamní rokový stodole, dneska Flereti a uzavřem to u Liberce Benátskou. Škvoři, Roxer, vypsaná fixa, činasky, žlutej pes. Tolik tipy ode mě, vy se koukejte na naše webovky do sekce Club Life nebo sledujte naše sociální sítě. Každý den tam máte tipy, kam můžete zajít. No a teď už se vrhneme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na Mostecku omezí práce na silnici dopravu. TikTok porušuje pravidla a hokejista Tomáš Hertl pořád vstřebává porážku ve finále Stanleyova Cupu. Na Mostecku omezí dopravu práce na silnici. V srpnu začne oprava silnice číslo 28 mezi Odolicemi a Skršínem. A auta budou v opravovaném 3-kilometrovém úseku až do listopadu jezdit kyvadlově. V Ústeckém kraji jsou uzavírky na více místech. Třeba o následujících 4 víkendech bude kvůli přestavbě mostu uzavřená silnice číslo 30 v přístavní ulici v Ústí nad Labem. Církev schání peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje v Plzni. Přispět může i veřejnost. Je potřeba získat ještě bezmála 20 milionů z celkových 85.
3: Střecha položená zhruba před 35 lety je v kritickém stavu. Břidlicové tašky jsou popraskané nebo úplně chybí. Dovnitř zatéká, takže jsou poškozené krovy. S opravou střechy nad hlavní chrámovou lodí začalo biskupství v lednu. Postupující práce ale odhalují další poškozená místa. Biskupství má zatím na opravu 65,5 milionu. Chybí mu 19,5 milionů. Ve veřejné sbírce je zatím vybráno bezmála 500 000 korun. Klára Fajstová, Plzeň.
1: TikTok porušuje pravidla. Uvádí to Evropská komise, která předběžně shledala, že čínská sociální síť pro sdílení krátkých videí ignoruje unijní nařízení o digitálních službách. Nedostatečně podle ní chrání nezletilé v online prostředí. TikToku za porušení unijních pravidel hrozí vysoká pokuta.
2: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejista Tomáš Hertl pořád vstřebává porážku ve finále Stanley Cupu. Útočník Vegas je i měsíc po konci klubové sezony zklamaný, že v boji o slavnou trofej neuspěl ani na druhý pokus. Jeho tým v závěrečné sérii porazila Karolína. Hertl si uvědomuje i možnost, že ve svých 32 letech už prestižní hokejový pohár nikdy nevyhraje.
4: Člověk na to myslí a není to úplně jednoduchý. Před týdnem jsem měl kemp a tam přišla nějaká holčička a měla dres Carolina Stanley Cup Champions. Tak všichni na ní to asi snad sundej, ne? A ona, že miluje Carolinu a říkám, tak to jsme teda moc velkou radost neudělala. Teď už jsem se tomu samozřejmě člověk zasměje, ale vždycky to bude trošku bolet, protože jsme byli strašně blízko.
1: Hertl už zahájil přípravu na další ročník hokejové NHL. Nová sezona zámořské sezony startuje na konci září. Arakain pouští do světa lahutku. Jeho přelomové album Salto Mortale vydává poprvé na vinilu. Deska z roku 1993 je podle kytaristy a zakládajícího člena Arakainu Jiřího Urbana první a zatím i poslední, kterou produkoval nikdo jiný než kapela sama, a sice Miloš Doležal. Vzniklo tak ne na tvrdé písničkové album, které Arakainu přineslo další fanoušky. Album tehdy kapela nahrála v ostravském studiu Citron, a to ještě s tehdejším frontmanem a vrchním textařem Alešem Brichtou. V noci nás čeká jasno až polojasno, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů. Zítra jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.
0: Tak to byly zprávy od Veroniky, já za ně moc děkuju. No a 4 minuty po 18. startuje páteční Nekonečný koncert. V jehož prvním bloku se můžete těšit na Davida Bowieho, taky na Nightwish. No a na úplnej úvod si dáme velkou klasiku Black Sabbath a živý provedení jejich skladby Iron Man. Tak příjemný poslech.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Thank you.
1: Na Radio Rock Zone posloucháte náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, tedy hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků. V předchozích minutách jsme zavzpomínali na Davida Bowieho, dali jsme si The Man Who Sold the World, no a za chvíli nás čekají legendární The Doors a dáme si taky Red Hot Chili Peppers a jejich klasiku Give It Away.
2: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Teď ale čerstvý pohled na silnice, 18.22, no a Marek nám dneska naposledy řekne, jak to vypadá v Praze. Ahoj.
3: Ahoj Šimone, nehoda dvou osobních aut překáží na trase z Prahy do Mělníka u Bořanovic. Pozor si dávejte na srážku dvou dodávek na Praze západ mezi Řitkou a Všelry na úrovni Černovic. A v Praze se připravte na zdržení před sjezdy na Kbelskou a to z Cínovecké a taky z Novopatské. Z Global Assistance, Marek.
1: Marku, děkuju. Na trase z Prahy na Kutnou horu v Kozojedech se srazily dvě osobní auta, počítejte tam s omezením. Velký pozor na dálnici D3 na 73. a 5. kilometru ve směru na Prahu. Tam došlo k požáru nákladního auta a na místě zasahou záchranáři, počítejte taktéž s omezením. Na trase mezi Plzní a Rožmitálem pod Třemšínem u spáleného Poříčí došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, ale zdržení zatím minimální. V Teplicích pozor v ulici Na Hrázi na úrovni Alberta. Havarovaly tam dvě osobní vozidla a neprůjezdný jeden jízdní pruh. Čekejte tam kratší zdržení. A na Pelhřimovsku mezi Cetorazí a Lejčkovou došlo ke střetu osobního auta se zvěří, takže dávejte pozor i tam.
2: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.

0: dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: A tohle byl další série dnešních živáků na tělo v rámci pořadu Nekonečný koncert Metallica a jejich Until It Sleeps. Celou příští hodinu mezi 19. a 20. hodinou a bude to naposledy před víkendem, tady budu hrát na vaše přání. No a ty mi posílejte klidně už teď, ať mám z čeho vybírat, na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz. No a nebo navštivte náš rockzone Facebook a svoje přání umístěte buď to do zprávy, anebo do komentářů pod nejnovější fotkou.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Naposledy se taky podíváme na jaký koncerty. Dneska můžete vyrazit samozřejmě ve Vesci u Liberce, pokračuje druhým dnem festival Benátská. Dneska na několika pódiích, který tam jsou, třeba kapela Škvor, taky švédský Rockset, Vypsaná fixa, Činasky, Žlutý pes a další a další. Zpátky do Prahy, tady dneska v Krosu Bolešovicích kapela Zrní a na Křižíkově Fontáně rakouský muzikant nebo rakouský projekt v Parov Stellar. No a chcete-li si udělat výlet někam za Prahu, tak sedněte do auta a vyražte do rokový stodoly v Zahrádkách, hraje tam kapela Fleret. Komplet to všechno najdete i na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. Tak jo, před náma poslední blok živánků před zprávama v 7. Zazněj tam třeba Scorpions a Big City Nights.
2: Málo která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Její debut z roku 2007 otřásl jak parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Dnešní páteční nekonečný koncert na Radio Rock Zone nám uzavřeli Depeche Mode s živákem Strange Love. Tak, za necelou minutu je tady 19. hodina. Od mikrofonu vás znovu zdraví Šimon Kalousek, přeju krásný páteční večer. No a než tady začneme hrát na vaše přání, dám slovo Veronice, která má pro nás čerstvý informace. Ahoj.
1: Ahoj, Šimon už zmínil živáky, tak my se mrkneme na nějaký ty živáky, kam můžete večer vyrazit. V Cross klubu v Praze dneska večer Zrní, u Křižíkovy fontány v Praze Parov Stellar, Flereti v Rokový stodole v Zahrádkách, no a samozřejmě Festiák Benátska u Liberce. Tolik tipy, kam můžete vyrazit, no a teď už se vrhneme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ve Španělsku zasaženém rozsáhlými požáry je přes 1000 Čechů. Zhášením požáru v Řecku pomáhají čeští hasiči a brněnští policisté budou v pohotovosti. Českým turistům se rozsáhlé požáry ve Španělsku a Francii nejspíš vyhýbají. Čeští diplomaté v těchto zemích zatím neřešili žádný podnět českých občanů, který by se současnými požáry souvisel. Cestovatelský systém Drost teď eviduje ve Francii 251 turistů z Česka, ve Španělsku přes 1000. Podle českého ministerstva zahraničí dostali všichni registrovaní občané zprávu o stavu nouze. Čeští vědci vyvinuli aplikaci na odhalení problému s pamětí. Je volně přístupná na internetu zdarma a testování probíhá anonymně. Samotestování trvá zhruba 11 minut a je založeně na opakování vět nebo popisu obrázků. Výsledek porovná umělá inteligence, kterou vědci naučili rozeznat řeč zdravého a nemocného člověka. Luboš Mídl z katedry kybernetiky Západočeské univerzity vysvětluje, že jde o nástroj, který dokáže odhalit problémy už v zárodku.
3: Výsledkem je výstup ve formě, my tomu říkáme, kognitivní report, kde tomu uživateli řekneme jeho celkový výsledek a hned ten uživatel vidí srovnání se zdravou populací, osobami s mírnou kognitivní poruchou nebo případně již diagnostikovanou demencí.
1: Aplikaci lze otevřít na počítači nebo tabletu. Digitální diagnostika je určena pro lidi, kteří si chtějí ověřit, jak jsou na tom s řečí a s pamětí. Samotest odborníci doporučují i těm, kteří mají v rodině člena, kterému lékaři diagnostikovali demenci. Aplikace se jmenuje DigiDiadem a lze ji najít pomocí internetového vyhledávače. Řečtí hasiči zažívají těžké chvíle. Za posledních 24 hodin bojovali s více než 50 lesními požáry po celé zemi. Podle úřadu je situace nejvážnější v regionu Střední Makedonie, kde stále některé požáry nejsou pod kontrolou. Čeští hasiči na síti X uvedli, že v rámci unijní pomoci řeckým kolegům pomáhají.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policisty v Brně čeká pohotovost. Na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna se připravují jihomoravští policisté i brněnští strážníci. První zkouškou bude zítřejší utkání zbrojovky proti AC Sparta Praha, na které budou dohlížet desítky státních i městských policistů. Prvolibovou příslušnost bude v Brně hájit kromě zbrojovky i Artist Brno. Nové album kapely Oasis asi jen tak nebude. Potvrdil to sám frontman britské kapely Liam Gallagher. Když se jeden z fanoušků na sociálních sítích nové desky dožadoval, Gallagher ho poslal kamsi a uvedl i své důvody. Není prý připravený na tu kritiku, která by přišla hned ve chvíli, kdyby se alba během první hodiny neprodalo 100 milionů kusů, kdyby nevylečilo národu zápach z úst a zácpu, kdyby nevrátilo šarm mládí a neudělalo ještě nějaké další zázraky. Gallagher ale naznačil, že naživo ještě zahrají. Přes noc bude jasno až polojasno, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích až k 5. Zítra nás čeká jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.
0: Tak jo, já děkuju Verče za zprávy, no a 3 minuty po 19. startuje hodinka muziky na vaše přání. Jako vždycky si o ní volejte na 255 700 707, pište maily na adresu hrajeme@rockzone.cz, no a nebo navštivte náš Rockzone Facebook a svoje přání, svůj tip napište buď to do zprávy, anebo do komentáře pod nejnovější fotkou.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tohle písní původně přišly v roce 1986 Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, ale o nějaký ten rok později do takovéhle podoby předělala skupina Atreyu. No a právě tenhle ten song nám tady zazněl na úvod hodinky věnovaný vašim hudebním přáním. Napsal mi Tomáš Vraný na Facebook, zdravím, poprosil bych o zahrání The Offspring, Hit That, předem děkuju. Já Tomáše zdravím, přeju mu krásný páteční večer, no a Offspring posílám.
1: Radio Rock Zone.

0: Tak v této hodince koukám už druhá předělávka, protože song White Room původně pochází ze 60. od legendární kapely Cream. Ovšem tohle byla verze od Apokalyptiky a hostoval tam Jacoby Sherrix, tedy zpěvák z bandy Papa Roach. Taková specialitka. Tak pojďme dát teďka zase další pro změnu klasiku. Přímo ze 60. protože mi napsal Ladaval, doufám, že to čtu správně, nebo Láďaval, na Facebook, hezký hudební večer, Šimone, poprosím zahrát Doors, People Are Strange, děkuju, no tak já posílám.
1: Pořád jako nový, ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

0: The Doors za náma, 19 hodin 18 minut, v rychlosti připomenu, že až do 8 se tady hraje na vaše přání. No a vaše tipy stále čekám na našich známých kontaktech, telefonu 255 700 707, na mailové adrese hrajeme@rockzone.cz nebo na našem Rockzone Facebooku ve zprávách nebo v komentářích pod nejnovější fotkou. Pretty Reckless a jejich novinka Love Me za malou chvíli a pak už to bude zase na vás.
1: Kufr zbalanej, motor běží, rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
2: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Hlavní novinka od kapely, kterou jste měli možnost vidět a slyšet v roli předskokanů na posledním pražském koncertě AC/DC, to byly Pretty Reckless. No, před náma další vaše přání, tentokrát jsem zalovil v mailek. Tomáš Adam mi napsal, ahoj Šimone, zahrál by si prosím píseň You and I od kapely Scorpions a kdyby si ji neměl, tak jinou od nich. Předem díky a zdravím do rádia i posluchače. Tomáši, díky za hezký vzkaz, já tě taky zdravím, no a představ si, že You and I od Scorpions tady mám a pouštím.
1: Radio Rock Zone.

0: Be Quick or Be Dead a Iron Maiden, dali jsme si to v živý verzi tady na Radio Rock Zone. Napsal mi Robert Jonák, další náš přední fanoušek na Facebooku, následující vzkaz dneska. Ahoj Šimone, zdravím vás do studia a prosím, hoďte do éteru nějaký český nebo slovenský punk a bude to pro vás a pro všechny posluchače. Všem hezký večer, PS, Punks not dead, Vyvolové, jak jinak. Roberte, moc tě zdravím, no a když píšeš slovenský punk, tak já bych ho dneska s dovolením preferoval, protože ten český jsme tady hráli na přání docela hodně, tak si pojďme za malou chvilku dát i kapelu Iné kafe a jejich song Nevhodný typ.
1: Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone. Málo která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Její debut z roku 2007 otřásl parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou, srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Motley Crue a Kickstart My Heart na Radio Rock Zone. Dáme poslední z vašich dnešních přání, i když já si teda nejsem úplně jistý, jestli se trefím. Každopádně, abych vás uvedl do obrazu, Edita Dun mi napsala na Facebook, ahoj, poprosila bych tě o něco od LP, děkuju. No a já si teďka nejsem úplně jistý, jestli tím Edita myslí kapelu Linkin Park, což teda bych předpokládal tady na Radio Rock Zone, nebo zpěvačku LP, kterou mám osobně velmi rád, ale její muzika by se moc teda do formátu Radio Rock Zone nehodila. Každopádně já tedy vyjdu z toho, že se jedná o Linkin Park a Editě pošlu za chvilku jejich klasiku Somewhere I Belong. Připomenu taky, že další hodinka na vaše přání tady bude zase až po víkendu, v pondělí mezi 19. a 20. hodinou. No a připomenu taky důležitou věc, přátelé, po 20. hodině hnedka po zprávách slibovaný živák kapely Škvor tady na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kofr zbalený, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
6: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak na Radio Rock Zone dohrála australská kapela, která zanedlouho vystoupí taky v Praze, a to konkrétně 10. srpna v Arše Plus, tedy bývalém divadle Archa, kam byl koncert přeložený z Fóra Karlín. Pokud jste to náhodou nezaznamenali, tak vám to teď říkám. Každopádně v čase 19 hodin 59 minut se vám od mikráku znovu hlásí Šimon Kalousek. Přeju krásný páteční večer. Za chviličku už slibovaný živák kapely Škvor tady v našem vysílání. No ale k tomu dojde až po zprávách. Dávám slovo Veronice.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Vyhořelou budovu ve Zlíně musí odstranit do půlky prosince. Čeští vědci vyvinuli aplikaci na odhalení problému s pamětí a TikTok porušuje pravidla. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Vyhořelá budova ve Zlíně musí jít do půlky prosince k zemi. Majiteli tedy společnosti Krým to uložil stavební úřad. Zdraví a život ohrožující části stavby musí odstranit dokonce do 6 týdnů. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po téměř 2 týdnech ve středu odpoledne. Zatím ale objekt majiteli nepředali, pokračuje tam vyšetřování. Čeští vědci vyvinuli aplikaci na odhalení problémů s pamětí. Je volně přístupná na internetu zdarma a testování probíhá anonymně. Samotestování trvá zhruba 11 minut a je založené na opakování vět nebo popisu obrázků. Výsledek porovná umělá inteligence, kterou vědci naučili rozeznat řeč zdravého a nemocného člověka. Luboš Šmíd z katedry kybernetiky Západočeské univerzity vysvětluje, že jde o nástroj, který dokáže odhalit problémy už v zárodku.
3: Výsledkem je výstup ve formě, my tomu říkáme

0: Digitální diagnostika je určena pro lidi, kteří si chtějí ověřit, jak jsou na tom s řečí a taky s pamětí. Aplikace se jmenuje DigiDiadem a lze ji najít pomocí internetového vyhledávače. TikTok porušuje pravidla, uvádí to Evropská komise, která předběžně shledala, že čínská sociální síť pro sdílení krátkých videí ignoruje unijní nařízení o digitálních službách. Nedostatečně podle ní chrání nezletilé v online prostředí. TikToku za porušení unijních pravidel hrozí vysoká pokuta.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hokejista Tomáš Hertl pořád vstřebává porážku ve finále Stanley Cupu. Útočník Vegas je i měsíc po konci klubové sezony zklamaný, že v boji o slavnou trofej neuspěl ani na druhý pokus. Jeho tým v závěrečné sérii porazila Caroline. Hertl si uvědomuje i možnost, že ve svých 32 letech už prestižní hokejový pohár nikdy nevyhraje.
2: Člověk na to myslí a není to úplně jednoduchý. A před týdnem jsem měl kemp a tam přišla nějaká holčička a měla dres Caroline Stanley Cup Champions. Tak všichni na ní to asi snad sundej, ne? A ona, že miluje Caroline, a říkám, tak to jsme teda moc velkou radost neudělala. Teď už jsem se tomu samozřejmě člověk zasměje, ale vždycky to bude trošku bolet, protože jsme byli strašně blízko.
0: Hertl už zahájil přípravu na další ročník hokejové NHL. Nová sezona zámořské sezony startuje na konci září. Máme jasno až polojasno a teploty přes noc klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích až k 5. V sobotu bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
3: Také tady slibovaný živák, přátelé. Škvoři dneska večer hrajou na festivalu Benátská ve Vesci u Liberce a my si je teď taky užijeme na rádiu Rockzone. Tak si s náma dejte Škvory naživo a já přeju příjemný poslech.

vole. Jenom díky vám, že jste takhle dobrý, ty vole, tak tahle parta se dožila 25 let. A to je oslava pro vás, protože vy jste skvělí.

A já se ptám, bavíte se dobře? Už je to kurva tak dávno, co jsme začínali. A teď jsme tady v plný síle, vole. A to je to podstatný. Je to tak!

0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Máme tady prvního vlastního hosta, jo? My jsme to dlouho tajili, že nevíte, kdo to je? Gabina.

Gabina Gunčíková. Tak co kdyby jsme si dali nový single, co? Sobě věrnej. Jdeme na to.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Na Mostecku omezí práce na silnici dopravu. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup a válka na Blízkém východě vyhnala v Americe ceny paliv nad kritické hodnoty. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Na Mostecku omezí dopravu práce na silnici. V srpnu začne oprava silnice číslo 28 mezi Odolicemi a Skršínem a auta budou v opravovaném 3-kilometrovém úseku až do listopadu jezdit kyvadlově. V Ústeckém kraji jsou uzavírky na více místech. Třeba o následujících 4 víkendech bude kvůli přestavbě mostu uzavřená silnice číslo 30 v přístavní ulici v Ústí nad Labem. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro neziskové organizace. Pocit tlaku při oslovení na ulici s žádostí o příspěvek je pro více než půlku lidí z velkých měst odrazujícím prvkem. V Česku panuje také nedůvěra kvůli obavě z podvodů. Některé neziskové organizace proto zavádí jednotná pravidla, která to mají změnit. Alena Novotná z Lékařů bez hranic připomíná, že z pohledu neziskovek je příjem z darů na ulici velmi důležitý.
3: Face-to-face fundraising vyžaduje počáteční investice stejně jako jakákoliv jiná forma fundraisingu, ale to důležité je, že pak v budoucnu poskytuje velice stabilní a předvídatelné příjmy těm neziskovým organizacím, které pak mohou lépe využívat dary dárců.
2: Válka na Blízkém východě vyhnala v Americe ceny paliv nad kritické hodnoty. To okamžitě pocítili tamní řidiči a také cestující. Letní dovolené se teď lidem kvůli drahé ropě výrazně prodraží. S benzínem prudce zdražují také letenky.
4: Ceny u benzínových pump letí vzhůru. Válka na Blízkém východě je tady v USA vyhnala opět nad kritickou hranici $4 za galon. V Kalifornii řidiči platí dokonce přes $5.50, což je v přepočtu asi 32 korun za litr. Američané v anketách neskrývají frustraci a kvůli drahému palivu některé rodiny ruší nebo zkracují plánované cesty. Extrémní náklady totiž okamžitě vystřelily nahoru i ceny letenek, a to jak na vnitrostátních, tak i na zaoceánských linkách. Ze Spojených států Hedvika Meller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Policie v Brně bude v pohotovosti. Na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna se připravují jihomoravští policisté i brněnští strážníci. První zkouškou bude sobotní utkání zbrojovky proti AC Sparta Praha, na které budou dohlížet desítky státních a městských policistů. Prvoligovou příslušnost bude v Brně hájit kromě zbrojovky i Artis Brno. Máme jasno až polojasno a teploty přes noc klesnou na 12 až 7 stupňů. V údolích čekejme až k 5. V sobotu bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vyhořelou budovu ve Zlíně musí odstranit do půlky prosince. Čeští vědci vyvinuli aplikaci na odhalení problému s pamětí a TikTok porušuje pravidla. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Vyhořela budova ve Zlíně musí jít do půlky prosince k zemi. Majiteli tedy společnosti Krým to uložil stavební úřad. Zdraví a život ohrožující části stavby musí odstranit dokonce do 6 týdnů. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po téměř 2 týdnech ve středu odpoledne. Zatím ale objekt majiteli nepředali, pokračuje tam vyšetřování. Čeští vědci vyvinuli aplikaci na odhalení problémů s pamětí. Je volně přístupná na internetu zdarma a testování probíhá anonymně. Samotestování trvá zhruba 11 minut a je založené na opakování vět nebo popisu obrázků. Výsledek porovná umělá inteligence, kterou vědci naučili rozeznat řeč zdravého a nemocného člověka. Luboš Šmíd z katedry kybernetiky Západočeské univerzity vysvětluje, že jde o nástroj, který dokáže odhalit problémy už v zárodku.
2: Výsledkem je výstup ve formě, my tomu říkáme kognitivní report, kde tomu uživateli máme jeho celkový výsledek a hned ten uživatel vidí to srovnání se zdravou situací, problémy s jinou kognitivní poruchou nebo případně již diagnostikovanou demencí.
1: Digitální diagnostika je určena pro lidi, kteří si chtějí ověřit, jak jsou na tom s řečí a taky s pamětí. Aplikace se jmenuje DigiDiadem a lze ji najít pomocí internetového vyhledávače. TikTok porušuje pravidla, uvádí to Evropská komise, která předběžně shledala, že čínská sociální síť pro sdílení krátkých videí ignoruje unijní nařízení o digitálních službách. Nedostatečně podle ní chrání nezletilé v online prostředí. TikToku za porušení unijních pravidel hrozí vysoká pokuta.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejista Tomáš Hertl pořád vstřebává porážku ve finále Stanley Cupu. Útočník Vegas je i měsíc po konci klubové sezony zklamaný, že v boji o slavnou trofej neuspěl ani na druhý pokus. Jeho tým v závěrečné sérii porazila Caroline. Hertl si uvědomuje i možnost, že ve svých 32 letech už prestižní hokejový pohár nikdy nevyhraje.
3: Člověk na to myslí a není to úplně jednoduchý. A před týdnem jsem měl kemp a tam přišla nějaká holčička a měla dres Caroline Stanley Cup Champions. Tak všichni na ní to asi snad sundej, ne? A ona, že miluje Caroline, a říkám, tak to jsme teda oba svou radostně udělali. Teď už jsem se tomu samozřejmě člověk zasměje, ale vždycky to bude trošku bolet, protože jsme byli strašně blízko.
1: Hertl už zahájil přípravu na další ročník hokejové NHL. Nová sezona zámořské sezony startuje na konci září. Máme jasno až polojasno a teploty přes noc klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích až k 5. V sobotu bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone.
1: Sah ein Mädchen ein Röslein stehen.

která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Jejich debut z roku 2007 otřásl parádami, ale inspirace začala časem

zapadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na Mostecku omezí práce na silnici dopravu. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup a válka na Blízkém východě vyhnala v Americe ceny paliv nad kritické hodnoty. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Na Mostecku omezí dopravu práce na silnici. V srpnu začne oprava silnice číslo 28 mezi Odolicemi a Skršínem a auta budou v opravovaném 3-kilometrovém úseku až do listopadu jezdit kyvadlově. V Ústeckém kraji jsou uzavírky na více místech. Třeba o následujících 4 víkendech bude kvůli přestavbě mostu uzavřená silnice číslo 30 v přístavní ulici v Ústí nad Labem. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro neziskové organizace. Pocit tlaku při oslovení na ulici s žádostí o příspěvek je pro více než půlku lidí z velkých měst odrazujícím prvkem. V Česku panuje také nedůvěra kvůli obavě z podvodů. Některé neziskové organizace proto zavádí jednotná pravidla, která to mají změnit. Ale na Novotná z Lékařů bez hranic připomíná, že z pohledu neziskovek je příjem z darů na ulici velmi důležitý.
2: Face-to-face fundraising vyžaduje počáteční investice stejně jako jakákoliv jiná forma fundraisingu, ale to důležité je, že pak v budoucnu poskytuje velice stabilní a předvídatelné příjmy těm neziskovým organizacím, které pak mohou lépe využívat dary dárců.
1: Válka na Blízkém východě vyhnala v Americe ceny paliv nad kritické hodnoty. To okamžitě pocítili tamní řidiči a také cestující. Letní dovolené se teď lidem kvůli drahé ropě výrazně prodraží. S benzínem prudce zdražují také letenky.
3: Ceny u benzínových pump letí vzhůru. Válka na Blízkém východě je tarif USA vyhnala opět nad kritickou hranici $4 za galon. V Kalifornii řidiči platí dokonce přes $5.50, což je v přepočtu asi 32 korun za litr. Američané v anketách neskrývají frustraci a kvůli drahému palivu některé rodiny ruší nebo zkracují plánované cesty. Extrémní náklady totiž okamžitě vystřelily nahoru i ceny letenek, a to jak na vnitrostátních, tak i na zaoceánských linkách. Ze Spojených států Hedvika Meller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policie v Brně bude v pohotovosti. Na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna se připravují jihomoravští policisté i brněnští strážníci. První zkouškou bude sobotní utkání zbrojovky proti AC Sparta Praha, na které budou dohlížet desítky státních a městských policistů. Prvoligovou příslušnost bude v Brně hájit kromě zbrojovky i Artis Brno. Máme jasno až polojasno a teploty přes noc klesnou na 12 až 7 stupňů. V údolích čekejme až k 5. V sobotu bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na Mostecku omezí práce na silnici dopravu. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup a válka na Blízkém východě vyhnala v Americe ceny paliv nad kritické hodnoty. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Na Mostecku omezí dopravu práce na silnici. V srpnu začne oprava silnice číslo 28 mezi Odolicemi a Skršínem a auta budou v opravovaném 3-kilometrovém úseku až do listopadu jezdit kyvadlově. V Ústeckém kraji jsou uzavírky na více místech. Třeba o následujících 4 víkendech bude kvůli přestavbě mostu uzavřená silnice číslo 30 v přístavní ulici v Ústí nad Labem. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro neziskové organizace. Pocit tlaku při oslovení na ulici s žádostí o příspěvek je pro více než půlku lidí z velkých měst odrazujícím prvkem. V Česku panuje také nedůvěra kvůli obavě z podvodů. Některé neziskové organizace proto zavádí jednotná pravidla, která to mají změnit. Ale na Novotná z Lékařů bez hranic připomíná, že z pohledu neziskovek je příjem z darů na ulici velmi důležitý.
2: Face-to-face fundraising vyžaduje počáteční investice stejně jako jakákoliv jiná forma fundraisingu, ale to důležité je, že pak v budoucnu poskytuje velice stabilní a předvídatelné příjmy těm neziskovým organizacím, které pak mohou lépe využívat dary dárců.
1: Válka na Blízkém východě vyhnala v Americe ceny paliv nad kritické hodnoty. To okamžitě pocítili tamní řidiči a také cestující. Letní dovolené se teď lidem kvůli drahé ropě výrazně prodraží. S benzínem prudce zdražují také letenky.
3: Ceny u benzínových pump letí vzhůru. Válka na Blízkém východě je tady v USA vyhnala opět nad kritickou hranici $4 za galon. V Kalifornii řidiči platí dokonce přes $5.50, což je v přepočtu asi 32 korun za litr. Američané v anketách neskrývají frustraci a kvůli drahému palivu některé rodiny ruší nebo zkracují plánované cesty. Extrémní náklady totiž okamžitě vystřelily nahoru i ceny letenek, a to jak na vnitrostátních, tak i na zaoceánských linkách. Ze Spojených států Hedvika Meller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policie v Brně bude v pohotovosti. Na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna se připravují jihomoravští policisté i brněnští strážníci. První zkouškou bude sobotní utkání zbrojovky proti AC Sparta Praha, na které budou dohlížet desítky státních a městských policistů. Prvoryboklikovou příslušnost bude v Brně hájit kromě zbrojovky i Artis Brno. Máme jasno až polojasno a teploty přes noc klesnou na 12 až 7 stupňů. V údolích čekejme až k 5. V sobotu bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

byli odjakživa komplikovaná skupina, ale přes všechny excesy nabídla za 59 let své existence dlouhou řadu inspirující hudby od mladistvého rebelství z 60. let a po inspirující duchovní songy z dalších desetiletí. Málo která kapela měla takovou energii a takovou kreativitu jako oni. Vždyť to byli oni, kdo vymyslel rockové opory. A my si dáme jejich novou desku večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vyhořelou budovu ve Zlíně musí odstranit do půlky prosince. Čeští vědci vyvinuli aplikaci na odhalení problému s pamětí a TikTok porušuje pravidla. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Vyhořelá budova ve Zlíně musí jít do půlky prosince k zemi. Majiteli tedy společnosti Krým to uložil stavební úřad. Zdraví a život ohrožující části stavby musí odstranit dokonce do 6 týdnů. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po téměř 2 týdnech ve středu odpoledne. Zatím ale objekt majiteli nepředali, pokračuje tam vyšetřování. Čeští vědci vyvinuli aplikaci na odhalení problémů s pamětí. Je volně přístupná na internetu zdarma a testování probíhá anonymně. Samotestování trvá zhruba 11 minut a je založené na opakování vět nebo popisu obrázků. Výsledek porovná umělá inteligence, kterou vědci naučili rozeznat řeč zdravého a nemocného člověka. Luboš Šmíd z katedry kybernetiky Západočeské univerzity vysvětluje, že jde o nástroj, který dokáže odhalit problémy už v zárodku.
2: Výsledkem je výstup ve formě, my tomu říkáme kognitivní report, kde tomu uživateli máme jeho celkový výsledek a hned tomu uživatelí to srovnání se zdravou populací, problémy s jinou kognitivní poruchou nebo případně již diagnostikovanou demencí.
1: Digitální diagnostika je určena pro lidi, kteří si chtějí ověřit, jak jsou na tom s řečí a taky s pamětí. Aplikace se jmenuje DigiDiadem a lze ji najít pomocí internetového vyhledávače. TikTok porušuje pravidla, uvádí to Evropská komise, která předběžně shledala, že čínská sociální síť pro sdílení krátkých videí ignoruje unijní nařízení o digitálních službách. Nedostatečně podle ní chrání nezletilé v online prostředí. TikToku za porušení unijních pravidel hrozí vysoká pokuta.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejista Tomáš Hertl pořád vstřebává porážku ve finále Stanley Cupu. Útočník Vegas je i měsíc po konci klubové sezony zklamaný, že v boji o slavnou trofej neuspěl ani na druhý pokus. Jeho tým v závěrečné sérii porazila Caroline. Hertl si uvědomuje i možnost, že ve svých 32 letech už prestižní hokejový pohár nikdy nevyhraje.
3: Člověk na to myslí a není to úplně jednoduchý. A před týdnem jsem měl kemp a tam přišla nějaká holčička a měla dres Caroline Stanley Cup Champions. Tak všichni na ní to asi snad sundej, ne? A ona, že miluje Caroline, a říkám, tak to jsme teda moc velkou radost neudělal. Teď už jsem se tomu samozřejmě člověk zasměje, ale vždycky to bude trošku bolet, protože jsme byli strašně blízko.
1: Hertl už zahájil přípravu na další ročník hokejové NHL. Nová sezona zámořské sezony startuje na konci září. Máme jasno až polojasno a teploty přes noc klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích až k 5. V sobotu bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

The Who byli odjakživa komplikovaná skupina, ale přes všechny excesy nabídla za 59 let své existence dlouhou řadu inspirující hudby od mladistvého rebelství z 60. let a po inspirující duchovní songy z dalších desetiletí. Málo která kapela měla takovou energii a takovou kreativitu jako oni. Vždyť to byli oni, kdo vymyslel rockové opory. A my si dáme jejich novou desku večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na Mostecku omezí práce na silnici dopravu. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup a válka na Blízkém východě vyhnala v Americe ceny paliv nad kritické hodnoty. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Na Mostecku omezí dopravu práce na silnici. V srpnu začne oprava silnice číslo 28 mezi Odolicemi a Skršínem. A